0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Hit Radio Kontakt.
1: Happy birthday.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Čas už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse, bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita, jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matracezahubičku.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
3: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Hit Radio.

0: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy na světových trzích mírně klesají. Severomorský Brent se prodává za zhruba $88 za barel. Ceny tlačí dolů slabší výhled poptávky a výrazný růst amerických zásob. Situaci na trhu ale dál ovlivňují útoky na lodě na Blízkém východě a neúspěšná jednání o ukončení války s Íránem. Od odchodu amerických vojsk z Afghánistánu uplyne koncem měsíce 5 let. Spojené státy tehdy slíbily pomoc Afgáncům, kteří s nimi během 20leté mise spolupracovali. Od začátku letošního roku ale podle humanitárních organizací nevydali hlavním žadatelům s afgánským pasem ani jedno vízum. Afghánistán od roku 2021 znovu ovládá radikální hnutí Taliban. Fotbalisté Paris Saint-Germain znovu ovládli evropský superpohár. V Salzburku porazili vítěze Evropské ligy Aston Villa 2-1. PSG tak zopakovalo triumf z loňského roku. Od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023 získal pařížský klub už 13 trofejí. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Květnové měření hluku z polského hnědouhelného dolu Turov odhalilo překročení nočního limitu v Hrádku nad Nisou Uhelné. V obci, která je na české straně dolu nejblíž, naměřili v noci 42,7 decibelu. Hygienický limit doporučovaný Světovou zdravotnickou organizací je rovných 40 decibelů. Ministerstvo životního prostředí proto vyzvalo polskou stranu k přijetí opatření ke snížení zátěže. Na severu Čech nás dneska čeká většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak, jak jsme včera v 9 slíbili, tak jsme splnili. Je 6 hodin, 2 minuty k tomu. Začíná čtvrteční snídaně. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj vám všem. Tak co vidíte po včerejšku?
2: Proberem za chvíli,
1: tak si myslím. My se tady vidíme, samozřejmě se bavíme o zatmění slunce, tak to proberem za chvíli. Teď Khaled se laví. Hezké ráno. Hit Radio Kontakt.

0: Zayn Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Dobré ráno. Musím říct, že teda velký bilancování u včerejšího zatmění slunce. Vy, kdo jste zažil to úplný v srpnu 99, asi budete vědět, o čem mluvím. Já na to včera tak koukám, byli jsme tam s rodinou a říkám si, sakra, to je 27 let, kdy jsem takhle s rodiči stál a koukal na to zatmění. Byla to trochu depka, ale teda nádhera. Koukali jste?
1: My jsme byli v restauraci a já jsem na to úplně zapomněl, takže já ne.
2: Já se přidávám, my jsme na to taky s přítelem úplně zapomněli. On dělal nějaký videa, byl v práci a já jsem hrála na klavír a pak přišel domů a pak ještě někam šel a píše mi, ach jo, to mě štve, že jsme to neviděli, já to nikdy nezažil. Naštěstí je další v roce 2081.
0: Nějaký částečný, no. Já jsem teda koukal, že úplný zatmění slunce v Česku bude 7. října 2135. Tak... Nechci být jako zlej jazyk, ale myslím si, že to úplně nedáme teda v tom roce 2135. My všichni, kdo se tady slyšíme, jestli teda do té doby něco nevymyslej, nicméně my jsme teda koukali, já jsem taky, říkám, hele, já si kašlu na to, nepojedeme tam a pak čtu tuhle informaci, že to úplný bude v roce 2135, tak říkám, tak se pojedeme dívat, no ale přesto se budeme dívat.
2: No, jak jste to vyřešili?
0: No nic jsme doma neměli, našel jsem černou strečku. Černou streč folii. A říkám si, no tak zkusím se takhle přesto podívat, ale normálně ono to fungovalo, jo. Já jsem teda rád, že jako vidím, že všechno funguje, ale byl krásný obraz, takže jsme se tam jako na to podívali a jeli jsme pryč, no.
2: Mně došlo, já jsem furt řešila taky skrz, co bych se dívala, kdybych se dívala. A my doma máme normálně, že jo, filtry na kameru. Máme jich tam strašně moc a to by šlo úplně krásně a my jsme to takhle prokaučovali.
0: No já jsem se pak hlavně teda ptal internetu, jestli to je jako v pohodě ta strečka, jo, po tom dívání. A napsala mi to, že to jako úplně v pohodě není, že sice to jako stmaví ten obraz, ale že to infračervený záření jako do těch očí jde a já si říkám, sakra, tak doufám, že se ráno probudím a bude to v pohodě, jo. Tak doufám.
1: Hele, příště už budeš vědět.
0: No, my tady máme taky, možná vzpomenete.
3: Já jsem žádný podělaný brýle nikdy nepotřeboval. Ty to začali dělat silnější. To světlo.
2: Začali, no.
0: No tak doufáme, že jste si to včera užili. Pokud jste nekoukali, tak myslím si, že pokud otevřete Facebooky a Instagramy, tak na vás dneska nebude skákat nic jiného. Tak pojďme na písničky. Shakira, Zoo, 6 hodin, 12 minut a další zatmění 2135.

0: Tohle jsou Simple Plan podle Davida Green Day. 6 hodin, 19 minut, dáváte si Hitradio, hezký čtvrtek.
1: Já mám pocit, že lidstvo právě vyřešilo jeden z největších letních problémů. Schválně, co vás tak jako štve jenom v létě, vždycky v létě?
2: Mě vedro.
1: Mě horka.
2: Teďka, no, vedro, no, teďka. Tak kromě vedra. Já nevím, no, asi lidi, co nepoužívají deodorant.
1: Dobře.
3: Smrad z popelnic.
1: Jo, tak dobře, taky, ale mě třeba komáři, jo, a těch se to týká. Můžeme v tuhle chvíli zapomenout na repelenty, na plácačky a ty všechny noční hony na komáry, který vám zúčejí 20 dňáky od ucha, protože čínská firma vyvíjí laser, který komáry se střelí přímo za letu, jo. Že si najde komára, sleduje ho, zaměří a odpráskne.
0: To nás zajímalo, kde se to dá koupit, protože já jsem tady to s těma potvorama řešil minulý víkend, ale my jsme se nevyspali, on pořád zúčil a teďka, ty si myslíš, jako že uděláš, že je hotovo, jo, a za chvíli.
1: Ježiš, ty strašně dobře imituješ komáry.
0: No tak jsem ho poslouchal celou noc. A pak si myslíš, že už je hotovo, ne, usneš a zase.
1: No tak snad se dočkáme, jestli to takhle vyvíjí to, jestli tohle bude normálně v prodeji, tak by mě zajímala i cena potom, já bych potřeba do každé místnosti.
0: Mě by nezajímala cena, mě zajímá, až to bude v prodeji, tak to hnedka kupujem. A pro nás chlapi, jo, jestli, a to zaměřuje samo, nebo to střílíš ty?
1: To střílíš ty, ale ono se to asi zaměří, jakoby.
0: To je geniální.
1: No.
3: Nemůžeš trefit.
0: To je geniální. Já bych chtěl ještě jenom teda dodat k tomu komárovi, my jsme ho nakonec ráno našli, seděl na lampice a bylo to jeho poslední ráno. Asi víte, o čem mluvíme tady, že jo? Tak doufáme, že vás nic nepoštípalo v noci na dnešek a pokud jo, no tak se asi budete chvíli škrábat, no. Bude to svědět. Cyril Stamlinin tohle svědět nebude, tohle vás bude bavit a za malý moment taky Mandraž. Hezké ráno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa.
9: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
10: A?
9: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
10: nepřežijí.
9: Naštěstí Baumax má řešení.
11: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
13: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
14: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
15: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Práce na silnici vás zdrží na Chomutovsku, obec Spořice. Neprůjezdná je přímo hlavní Spořická ulice. A pozor taky na Liberecku, kde se pracuje přímo na hlavním průtahu obcí Sviany.
1: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hitradio Kontakt.

0: Mandraže, 6.31, hledá se žena. Dobré ráno.
1: Ranní update. V Trutnově dnes začíná hudební festival Trutnov Open Air. Letošní ročník připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla, který byl pravidelným návštěvníkem festivalu. Na trutnovském bojišti zazní rock, underground i alternativní hudba a festival potrvá až do neděle. Lionel Messi se emotivně rozloučil se svým otcem Jorgem. Argentinský fotbalista v osobním vzkazu uvedl, že lituje, že pro něj nedokázal znovu vyhrát mistrovství světa. 39letý Messi zároveň připustil, že po otcově smrti přemýšlí, jak dlouho ještě bude pokračovat v kariéře. Miliony lidí ve středu večer sledovali zatmění slunce. V některých částech severní polokoule bylo úplné, jinde alespoň částečné. Například ve většině Británie měsíc při vrcholu úkazu zakryl více než 9.

0: Festival.
1: Dobrej rok.
0: Dobrej rok. A pozor, ještě tady máme dobrej Rick. Ricky Martin, Livina, Vida, Loka. Pozor, ještě něco pro vás, kdo máte rádi něco rokovějšího. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. A něco českýho. To je jako, počkej, já mám úplně husí kuži. To byl, nejenom, že bylo teda úplný zatmění, ale to byl fakt jako dobrý rok.
2: Samý dobrý věci vznikly a já.
0: Ty písničky byly dobrý, no.
1: Hele, pojďme se domluvit, že tohle byla poslední zpráva nás tří o zatmění a příští, až zase příště bude, kolik jsi říkal?
0: No to
1: 135?
0: To úplný. 7. října 2135, no. Tak si pak dáme nějaký ukázky teda z toho roku. Ne, vlastně z roku 2026.
1: No, taky
0: tam,
1: dobrý.
0: Tam by bylo co?
1: Ztracený
0: a Farna taky, že jo? No jasně, já mám tady něco z roku 2000 pro vás teďka. Pojďme se dát něco tanečního. Barry White, Let the Music Play, Funk Stars Deluxe Remix. 6.34, tohle je vlastně taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři a srdcovky si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to. Hey, what's going on, man?

0: Tohle jsou hity 6.40, Kami a Cabello, Havana na Hit Rádiu. Pojďme si dát politiku. Hned takhle po ránu. Představte si, že přijdete ráno do práce, zapnete počítač, dáte si kafe a vůbec netušíte, že váš šéf přesně ví, že místo práce už hodinou sjíždíte filmy pro dospělí a hledáte si novou práci. Andrej Babiš vytáhl historiku z doby, kdy byl ministrem financí a nechal zkontrolovat počítače svých lidí, no a zjistilo se, že úředníci v pracovní době sjížděli porno, nakupovali a hledali si novou práci a tak jich několik vyhodili. Jo. A teďka, co je zajímavý, se podobný monitoring řeší na ministerstvu zdravotnictví a to se samozřejmě zaměstnancům vůbec nelíbí.
1: No bodeď, tak komu by se to líbilo, že?
0: Ale vlastně zase na ministerstvu zdravotnictví ty filmy pro dospělí docela chápu. Já si taky podle YouTube opravoval Škrábanec na autě, tak u zdravotníků to bude akorát jiný ťup. Tak by mě zajímalo, kdyby čistě teoreticky váš šéf, váš nadřízený, prohlídnul váš počítač, co jste hledali v poslední době. Jasmin, kulí očima. Tak schválně, co bychom našli u tebe, Jasmin?
1: Ne, tak nebudu koukat jako na historii, ale na otevřený záložky. Mm-hmm.
0: Ale ty máš svůj počítač, já tady mám třeba pracovní počítač jako rádiový, jo.
1: No teď právě u mě je to ještě horší, že to je tím spíš jako...
0: Zkus
2: tím
0: napsat...
2: víc osobní.
0: No. Máš vyhledávací okýnko nahoře, no. Tak zkus napsat první písmenko P, co ti tam vyjde.
1: Profíly, jo, nejmodernější castingová databáze, já jsem čistá.
0: Tak to čumím, já zkusím tady na tom teda pracovním počítači dát P, vyjelo tady pražský.deník.cz. Co má David?
2: Já mám pro Direct...
1: Ten se mohl připravit.
2: Ne, já jsem tady dal... Mám tady ProDirect Soccer, což je taková stránka, kde jsem si koupil kopačky předevčírem.
0: Dobře, zkusme společně, vy dostate u počítače, tak napíšeme PO do vyhledávače.
2: PO. Počasí Praha.
1: Poetika.
0: Poetika. A zkus Davide ještě za to PO dát R. POR.
2: Portál no, Eden Red Benefit.
1: Já portál občana. To je dobrá hra.
0: Hele, tak tady jsme asi vyhráli, no.
1: Ach, jo. Nicméně
2: já jsem teda ještě ano. Zkusil dát N. A je to pronájem Praha.
1: Já taky.
0: Počkej, co za blbost. Jako pornájem. Že se to má pornál.
1: Poprvé to tam je. Ach jo. Tak co tam máte vy,
0: co
1: jo?
0: Co tam máte vy, co tam máte, takhle, co by u vás našel váš šéf, kdyby si třeba projel týdenní historii vyhledávání, jestli jste třeba hledali novou práci, jestli jste hledali cokoliv jiného. A taky co vám vyjelo, pokud jste zadali prvních pár písmenek, co jsme tady vyjmenovali, jo? Tak to nás zajímá, 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to fajn, bereme i klasický zprávy. Za malý moment se k tomu vrátíme, jsme moc zvědaví, no a samozřejmě přihodíme i muziku Samfel, Jonas Blue a taky aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
12: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkartová. Pozor na Semilsku v Turnově, pokračují opravy v Nádražní ulici, kde je proto zúžená vozovka. No a dál opatrně taky v Děčíně, kde se pracuje v Liberecké, i tam je zúžená vozovka.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: End of Beginning, DJO, 6.53 na Hit Rádiu, hezké ráno. Pojďme se vrátit tomu, co jsme řešili. Andrej Babiš vytáhl historiku z doby, kdy byl ministrem financí a nechával kontrolovat počítače svých lidí a zjistilo se, že úředníci v pracovní době sjížděli filmy pro dospělé, nakupovali a hledali si novou práci, tak jich několik z nich dostalo padáka. No a ptali jsme se vás, co by váš šéf našel ve vašem počítači a taky, co se vám začalo objevovat při psaní písmen do vyhledávacího okna por. My jsme prošli s čistým štítem, jenom Davidovi vyjel pornájem. Dorazilo od vás spoustu zpráv a hlasovek, tak pojďme na tu od Milana.
1: Dobré ráno, Svando. Tak to jste mě docela pobavili s tímhle tím. U mě by nenášel vůbec nic, protože já sedím 8 až 10 hodin za volantem, takže si mě by měl smůlu.
0: Tak Milan si to udělá pak až doma. Pojďme na další hlasovku, Jasmin, od Janči, už to tady ladím, tak.
2: Ahoj šampioni, tak jsem to taky zkusila na firemním počítači, je pravda, že nás tady na to je napojený víc v kanceláři, takže když jsem zadala P, tak mi vylezly parlamentní listy. Když jsem dala PO, tak je to mobilní pohotovost. A když jsem tam přidala ještě NO, tak nám vylezlo tady ponorné čerpadlo. Nikdo se k tomu nehlásí, takže uvidíme. Tak jo, tak se mějte. Krásný den, Jana.
0: Chápu, že se k tomu nikdo nehlásí. Ponorné čerpadlo.
3: Máme zprávu od Lukyho. Dobré ráno, tak u mě by našel slevomat a hlavně práce.cz a taky kalkulačku, kolik bych měl na pracáku. Tak doufám, že se, že se nebude koukat do historie.
0: To je dokonalý. Taky píše Reny. Dobré ráno, tak mě vyjelo posilování pod mě, cvičení proti bolesti zad. Na této stránce jsem nikdy nebyla. Ahoj, mějte se fajně, s váma fakt sranda. Děkujeme za zprávu.
3: A ještě máme zprávu od Petra. Pánové, Jasmin má osobní počítač, ta je čistá, ale dopadlo by to i u vás na osobním takhle čistě a to je fakt a to mě zajímá.
4: Jasně.
3: Jasně.
0: Já to zkusím schválně, já si vezmu do ruky telefon, který je vlastně propojený s mým notebookem, který mám doma, jo. Takže co mám teda zadat?
3: P.
0: Zadávám P, mám tady Posauner, Hotel Gasthof, to je v Rakousku, jasně.
4: Tam jste byli.
3: P.O.
0: P.O., tak to je Posauner.
3: P.O.R.
0: A ta hra mě přestává bavit, teda. Už můžeme hrát, jo?
3: Je to dobrý.
0: Tak jo, pojďme hrát. Ellie Goulding, Burn na Hit Radio v 6.57 a za chvíli zprávy v 7 tady s Davidem, čistým jak lilie. Hezký ráno, šampioni.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovanej.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho nutí některé české chovatele snižovat počty hospodářských zvířat. Zemědělci mají nedostatek sena a dalších krmiv, jejichž ceny navíc výrazně rostou. Pro některé chovy je proto jedinou možností část dobytka prodat. Ministerstvo zemědělství situaci vyhodnocuje a podle potřeby je připraveno přijmout další opatření. Rekordně nízká hladina Dunaje odhaluje pozůstatky z druhé světové války. Z koryta řeky se kvůli intenzivnímu suchu vynořila řada válečných lodí. V Budapešti potom byla nalezena také těla dvou německých vojáků a motorka Wehrmachtu. Na místě se objevily i identifikační známky vojáků. Fotbalisté Hradce Králové dnes zabojují o postup v Evropské lize. V odvetě třetího předkola nastoupí v Istanbulu proti Bešiktaši, kterému doma podlehli 0-1. Trenér David Horejš věří, že jeho tým má stále reálnou šanci dvojzápas otočit. Hradec podle něj nechce bezhlavě útočit a počká si na své příležitosti. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Přestavba pavilonu městské základní školy Švermova v Liberci Františkově skončí až na podzim. V pavilonu, kde byl původně bazén, teď vznikají třídy. Prodloužení prací o více než 2 měsíce, ale zahájení školního roku neohrozí. Škola k začátku školního roku kapacity nenavyšuje. V původních prostorách je tak tříd dostatek. A pojďme na počasí. Na severu Čech se začne zase lehce oteplovat. Maximální teploty dneska naměříme mezi 25 až 28 stupni. Bude většinou jasno a foukat bude slabý vítr.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, hezký ráno.
12: Krásný čtvrtek všem. Snídaně
11: šampionů. To je, si myslím, zásadní informace, která udělala radost vám všem, kdo jste zapomněl, co je za den čtvrtek. Už jenom 2 dny a víkend, no hura.
12: Za chviličku zjistíme, jestli váš vztah přežije ten možná nejtěžší test ze všech. Nepotřebujete k tomu psychologa nic, stačí nábytek z IKEA.
11: Miles Smith, Nice to meet you, další songy pro vás. Hezké ráno.
10: Hit Radio Kontakt.

0: 7 minut po 7, mladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobrý den.
1: Jestli chcete zjistit, jestli vám vztah vydrží, tak můžete zapomenout na nějakou romantickou dovolenou a prostě vemte partnera do IKEA. Protože teďka se mluví o takzvaném IKEA testu, že než se spolu sestěhujete, tak si máte společně vybrat a hlavně sestavit nějaký složitější kus nábytku, protože jestli spolu údajně zvládnete ty 3 hoďky nad skříní a nějaký chybějící šroubky a hádky o tom, kdo to špatně drží, kdo to má obráceně a podobně, tak tím životem spolu projdete snáš.
0: Ono je vlastně asi úplně jedno, do jakého obchodního domu s nábytkem vyrazíme. Prostě pokud si dovezete domů tu skříň a společně ji složíte a neproběhne ani jedna nadávka, tak to je všechno v pořádku. Tak ten vztah vydrží. Já si stejně myslím, že by tady ty firmy s nábytkem měly do té krabice přebalit ještě platíčko Neurolu a možná vizitku na nějakého rozhodového právníka dobrýho. Jo. Pohádali jste se někdy s partnerem u stavění třeba skříně nebo u čehokoliv doma, u nějakých domácích prací? Co vy tady?
1: Mě na tom Kuba učí trpělivost, kterou já jsem moc jako nemývala. Mm-hmm. Takže asi se u toho vyloženě nepohádáme, ale jako vadí mi to. Nerada něco montuju a takhle vyrábím.
0: Taky se nerad do něčeho montuju.
2: My jsme se kdysi domluvili, že budeme IKEA každý montovat sám.
0: Jako v každé jiné místnosti.
2: Přesně tak.
0: Ale já nevím, jestli to máte podobně, ale já když teda to skládám sám a něco se stane, třeba pak jako zjistím, že jsem dal nějaký prkno opačně a zjistíš, že musíš rozdělat úplně celou tu skříň, no, tak se to stane, no. Ale kdyby se to stalo jako tobě, jako ženě, tak nemůžeš si přečíst ten návod, nebo co?
1: Hele, ale to mi teďka došlo, že vlastně většinou, jakože 98% té skládačky vykoná přítel, ale po mně chce, aby mě jako zapojil, asi abych se cítila dobře, což nemusí, jako já se nechci zapojovat, jo. Ale tak mi řekne, hele, tak tady máš vrtačku nebo něco a šroubovák a tady udělej ty šrouby, ty mi to předpřiprav nebo to tam zaťukni a já to pak jako doklepnu. A mě většinou nejde ani to ne a já mu to tam dám špatně prostě. Ne,
0: on tě má tvůj Kuba místo aku šroubováku, ty to normálně šroubuješ ručně, že jo? Proto s tebou je. Kolik si toho už postavila, Jasmin? Ukaž mi ruce. No to je mozol, jeden mozol druhýho, ale to bych nechtěl, no. Já teda musím říct, jestli se můžu pochlubit, tak v čem jsem fakt dobrý, kdybyste někdo potřeboval, doposloucháte, jo, tak je předělávání dvířek a vyrovnávání dvířek.
1: Ježíš, tak to i v tom je Kuba úplně hrozný, my máme všechny dveře jinak.
0: To jsem já dobrý, tak to se musíš naučit, hele, to jsou roky normálně dřiny, jo, co u Davidu, jak to vypadá u Davidu?
2: Úplně v pohodě. Ale pozveme se tě možná.
0: No, tak kdybyste chtěli vizitečku, fakturečku, pak pošleme. No tak dejte nám vědět, při jaký banální činnosti jste se dokázali nebo dokážete s partnerem pohádat. Ať už to bylo právě stavení nějaké skříní nebo cokoliv, jakákoliv domácí práce.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pošlete hlasovky, ale budeme rádi i za zprávy.
0: Přesně tak. A vy budete rádi, doufáme, za tuhle další muziku. Tohle je parádní Dua Lipa, Houdini. A těšit se můžete i na My Chemical Romance tady na Hit Radio 7.11. Dobré čtvrteční ráno.

0: minuty k tomu. Dobré ránko, tohle jsou My Chemical Romance. Test vztahu je společný sestavení skříně, pokud se nepohádáte u stavení, váš vztah má o mnoho větší šanci, že vydrží až do konce života. Ptali jsme se, jak je to u vás, při jaké banální činnosti jste schopni se pohádat s vaším partnerem. Máme tady hlasovku třeba od Zuzky.
1: Ahojky, my s manželem nemůžeme nic dělat společně, jako je montování, vaření, uklízení, nic prostě. Za první bych ho zabila, protože to dělá úplně jinak než já, že jo, a každý má svoje, každý si to dělá po svým. Takže my nemůžeme, se milujeme všechno, ale nemůžeme spolu nic opravovat, nic, to radši já mu to nechám, když něco potřebuji opravit, mu to nechám, ale radši tam ani nejdu, protože vím, že bych mu něco vykla, stejně jako on mě, tak od té doby nic spolu neděláme, my bychom se museli zabít, čauky Zuzka.
0: Se líbilo, my se jako milujeme jako všechno, ale nemůžeme spolu dělat vůbec nic.
2: Pak tu máme zprávu od Verči třeba. Dobré ráno, co se týče montování nábytku, tak mám vždy jen jediný úkol, a to nepřekážet. Když se ale dokážeme pohádat, tak to je při řízení. Já jsem totiž instruktorka v autoškole a občas se neudržím a na něco ho upozorním. No a to přítele vždy vytočí, takže si vyslechnu, ať si to poučování nechám laskavě do práce. Krásný den. Já instruktorka nejsem a dělám to taky a dopadá
0: no,
2: to stejně.
0: To máme nejradši. No. Nejhorší je, když něco děláš a partner ti kouká pod ruce a začne to komentovat, jak by to udělal líp. No tak jo, tak tady máš šrubovák, prosím, ať jsou ty dveře rovný u té skřínky. Tak když je Terka, dobré ráno, tak to my jsme s manželem asi dokonalý pár, nás toto skládání baví a dokonale se doplňujeme. Když se rozčílí, já ho uklidním. Postavili jsme si víceméně všechny nábytek v domě, plus nějaký u příbuzných. Hezky.
2: Tam to je
0: hezky.
2: Dobrý.
0: Tak kdo byste chtěl kontakt na Terku, pošleme.
2: Darin, ta na to teda přišla. Ha, my jsme si už po zkušenostech v 40-letém manželství si objednáváme nový nábytek i s montáží.
0: Hezký. No. Taky Terka. Markýza. Byla jsem asistovat u sestavování markýzy, stavil to přítel se svou mamkou, půl hodiny se dohadovali, že musí hlavní tyč s tou markýzou našroubovat do dírek o celou šířku uší, než byl daný šroub. O mechanice vysouvání ani nemluvím, no už se mi nemohla poslouchat a do 15 minut od mého vložení se do věcí bylo hotovo. A pak k něčemu pust chlapa jako, to si to radši postavím sama.
3: Takhle, markýza a tchýně, to umí smrtelná kombinace.
0: To je, jako to si dovolila teda se ozvat a říct, že já to teda udělám líp tchýně. Jo, hele. No nicméně nejlepší je, že my chlapi nepotřebujeme číst návody, taky nevím, jak to máš ty, Davide. Jo, a pak když něco poděláme, tak pak nikdy nepřiznáme, že jsme to nečetli, že jo?
2: To je velká pravda teda u vás.
0: Tak pokud dneska chystáte nějaký nákup nějakého nábytku, tak to přežijte. One Man Show, cizí zeď, za malou chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Společně.

0: kvalitní, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
3: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
4: Service Plus.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně v Chomutově, kde se pracuje v Beethovenově ulici, je částečně neprůjezdná. A pozor si dávejte taky na Liberecku v Raspenavě, kde se stále pracuje ve Fučíkově ulici.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: 7.32, Kato a John na Hit Radio, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nové album Guns N' Roses je zase o něco blíž. Slash prozradil, že kapela už intenzivně skládá nové písně a plánuje zamířit do studia. Fanoušci si ale ještě počkají, kytarista chce nejdřív dokončit současné turné. Pravidelné předčítání dětem má podle odborníků řadu výhod. Děti, kterým rodiče často četli, mívají bohatší slovní zásobu, lepší představivost a dokážou se déle soustředit. Ve škole se navíc častěji zapojují, lépe pracují s textem a knihy vnímají jako přirozenou součást života.

0: Je to z toho důvodu, že partnerem soutěže je Brain Market a ten podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
1: No a vyhrát můžete produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun a zítra dokonce v hodnotě 7000 korun. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 37, posloucháte Hit Radio, dobré ráno, a je tu rychlá sedmička.
1: Rychlá sedmička, a to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je tentokrát Brain Market a ten podporuje Beskidskou sedmičku. Závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů.
0: To už je letos 17. ročník, 28. až 30. srpna. No a kdo bude mít možnost vyhrát poukaz na 5000 korun na produkty Brain Market? Je Lenka. Lenko, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno do Lunch Crowna. Lenko, ty jsi psala, že na Beskidskou sedmičku se chystáš. Chodíváš takhle často běhávat?
2: No, na tu sedmičku jedu úplně po prvý životě, jinak jo, mám za sebou jakoby pár ultra trailů, ale stovku teda ještě ne a vlastně jsem ani nikdy nebyla v Beskydech, takže já budu asi hodně překvapená nakonec.
0: No to budeš, Beskydy jsou nádherný. Beskydy jsou, já teda neběhám, ale takhle, co ti můžu říct, Beskydy jsou super, jak na tom jsem s během, to se mě neptejte, jo. Tak Lenko, pojďme na to. Otázka jedna.
1: Která planeta je známá jako rudá planeta? No,
2: Merkur?
1: Taky je to na M.

0: Mars.
1: Jo, jo. Co je opakem slova drahý?
0: Levný.
1: Mhm, třetí otázka.
2: Kdo napsal babičku?
0: Božena Němcová.
1: Ano, čtvrtá otázka. Kterým smyslem vnímáme zvuky?
0: Sluchem.
1: Ano, pátá.
2: Jak se jmenuje česká tradiční polévka z brambor a hub?
0: Bramboračka.
1: Šestá otázka. Je číslo 8 sudé nebo liché?
0: Sudé.
1: Mm-hmm.
2: A poslední. Na které části těla najdeš koleno?
0: Na noze.
1: U někoho na hlavě.
2: Tak až na ten pomalej start, který
1: jo,
2: se dá
1: dobrý,
2: přehlídnout.
1: Dobrý, dobrý.
0: Já jsem blondýna, no to je pravda.
1: Prosím tě. My vždycky tolerujeme jednu opravu, bylo to naprosto skvělý, Lenko, vyhráváš produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun, takže budeš mít skvělý zobání na ten závod na Beskydskou sedmičku.
0: Já myslím, že mě to zachrání totálně.
1: Tak Lenko, byla jsi skvělá, moc si to uží, zdravíme do Lanškrouna a zase někde ozvy.
0: Dobře, děkuju moc.
1: Měj se krásně.
2: Ahoj, gratulujeme.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Rádio Kontakt.

0: Disco Machine. A taky fantastická Sophie and the Giants Hypnotized. Tohle Hit Radio bude 7:45. Hezký ránko.
1: Pokud neradi běháte, plavete a podobně, prostě pokud neradi sportujete, ale zároveň byste se před někým rádi vytáhli a dělali nějaký extrémní sport, tak pro vás máme extrémní žehlení.
0: Proč u toho koukáš na mě? A Davide, proč jsi přidal?
1: Ne, opravdu extrémní žehlení, existuje to a probereme to za chviličku.
0: Už jenom to, ten název, to žehlení, už to zní hrozně teda. Davide, žehlíš? Kamera, The B-Mine za malou chvíli, tak je aktuální doprava a pak to žehleníčko. Hezký ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
6: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
7: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
6: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
8: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
9: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Litoměřicku. Dávejte si pozor v Úštěku, kde došlo ke střetu motorky se Srnkou. Na místě teď zasahují záchranné složky. S opatrností tam projedete.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.54. Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Kelly Clarkson.
1: Jestli vám připadá běhání, nebo fitko, nebo třeba horolezectví málo náročný, tak pro vás máme nový sport, a to extrémní žehlení. Opravdu to existuje, je to skutečná věc. Vzniklo to, koukám, v Británii v 90. kdy nějakýho horolezce napadlo spojit dvě věci, které miloval, lezení a žehlení. To, že to miloval, to je jako dost divný.
0: Jakoby.
1: Ale jako je to podle mě kombinace, která vůbec neměla vzniknout. Co to je?
0: Takže počkej, oni teda žehleli kde? Na Everestu, jo?
1: Třeba, ne, opravdu to tam někdo dělal, nebo při seskoku padákem, pod vodou, zavěšený na skalách, opravdu se tomu někdo věnuje, a dokonce v Německu se konalo mistrovství světa v extrémním žehlení.
2: Jak tam dotáhnou ten kabel? Tak je daleko.
0: Taky, jasně, no, elektriku, no. Samý otázky, není to nějaký, otázky, není to nějaký fake, Jasmin?
1: Není, opravdu ne.
0: Takhle, musí být sranda na pohotovosti, jo, když tam přijdeš. A co se vám stalo? A já jsem se spal s tady žehličkou. A kde? Ve 3 kilometrech při seskoku z letadla. No, takže tady máte žárenku do bohnic zrovna, tady to máte. Takhle, kdybyste museli spojit jednu šílenou aktivitu a jednu nudnou domácí práci, tak co by to bylo?
1: Za mě ponožky.
0: Za mě utírání prachu, ale to si sebou těžko vezmeš ven, že jo? Dobře, tak jaká je ta nejnudnější práce domácí? Co
2: těch
0: u Davidu?
2: Těch je.
0: Tak jednou, kdybys měl opravdu vypíchnout.
2: No tak třeba věšení prádla.
0: Dobře. Za mě to je to utírání prachu.
1: To děláš někdy vůbec?
0: No nedělám, ale vidím, že to vypadá jako dost blbě, náročně, takže utírání prachu. A ty máš co teda?
1: No za mě to párování ponožek, ale naštěstí Kuba na to vyzral a řekl, hele, tak si koupíme všechny stejný, jo, ty budeš mít tady všechny bílý a všechny černý, jedna značka a je to v pohodě.
2: Máte stejně velkou nohu.
1: Jak je to těžký.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jakej?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří přes 10 000 balení léků s tamoxifenem. Přípravek pro pacienty s rakovinou prsu na českém trhu dlouhodobě chybí. Část balení už je v lékárnách, další distributoři postupně rozvezou. Ministerstvo zdravotnictví slibuje další dodávky na podzim. V Česku výrazně přibývá lidí starších 100 let, zatímco v roce 2018 jich bylo 438. Letos už jich jejich počet přesáhl 1100. Podle odborníků zatím stojí lepší zdravotní péče, delší délka života i populační vývoj po první světové válce. Nejstarší Češce je aktuálně 108 let. Základní výbava pro prvňáčky letos vyjde zhruba na 3350 korun. Celková cena ve slevových akcích tak zůstává podobná jako loni. Nejvíce zdražily přezůvky, vaky a obaly na sešity, naopak zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou zůstává školní aktovka s průměrnou cenou přes 1600 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Květnové měření hluku z polského hnědouhelného dolu Turov odhalilo překročení nočního limitu v Hrádku nad Nisou Uhelné. V obci, která je na české straně dolu nejblíž, naměřili v noci 42,7 decibelu. Hygienický limit doporučovaný Světovou zdravotnickou organizací je rovných 40 decibelů. Ministerstvo životního prostředí proto vyzvalo polskou stranu k přijetí opatření ke snížení zátěže. Na severu Čech nás dneska čeká většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Hezký ránko.
13: Dobré ráno, šampioni.
14: Snídaně šampionů.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak. Jsme tady pro tebe. Tak jsme rádi, že tady jste, že jste se zastavili 8 hodin, 3 minuty a mě by zajímalo, na co jste kdy v životě čekali nějakou frontu, co? Zatím popřemýšlejte, za chvíli to proberem. Teď One Republic, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte do práce, na cesty, nebo třeba na dovču, i k vodě. Clean Bandit and Mary na Hit Radio 8 hodin 10 minut. Možná jste to postřehli, v Praze se včera otevíral nový dánský obchod s drogistickým zbožím a stály se tam na něj 100-metrový fronty, jo. Těch článků na internetu bylo několik. Je to řetězec, který má prý stále nízké ceny, tak si říkám, proč tam teda čekat v té frontě, když ty ceny jsou furt jako nastavený nízko, jo? Dobře, prvních pár lidí dostalo snad nějakou dárkovou tašku nebo něco, co jsem čet, ale já to teda nikdy moc nepochopil, proč se stojí fronta na nějaký zboží. Nevím teda, jak to máte vy, chápu to třeba u nějakých kulturních zážitků, který člověku něco dají, ale v poslední době nepřijde vám, že se pořád na něco stojí fronta?
1: Já bych to chápala přesně kdysi, co mamka vyprávila, že jo, v Tuzexu a fronta na barády a
0: jasně,
1: takhle.
0: Jasně, to ale známe jako, s vyprávěním no, tři tady jenom.
1: Ale jako v dnešní době, proč?
0: Asi nám to chybělo prostě, jo, homo sapiens, sapiens, prostě se potřebujeme zase vrátit do té starší doby a zazpomínat a stát tu frontu, jo, ale nejlepší je, že potom se tyhle stejný lidi, co jsou v té frontě, smějou seniorům, že čekají před penny ráno na slavě. To je trochu paradox.
2: No, byli jste někdy ve Varech na festivale?
1: Ne.
0: Já ne.
2: Tak jste nezažili to opravdové čekání na filmy. Když se prostě sedneš v té frontě a čekáš hodinu, dvě, tři a kolikrát se ani tak nedostaneš.
0: Takže ty jsi tam byl.
2: Je to tak.
0: Tak jakou další nebo nejdivnější frontu jste kdy v životě vystáli? Já když se snažím zapřemýšlet, tak asi možná maximálně frontu na oběd. Já si moc jako, já nerad čekám totiž všeobecně, takže asi nevím.
1: Mám to stejně, i když jsme třeba v letadle a všichni se tam hrnou a stojí dlouho v té frontě, jako před tím gatem, tak taky my jdeme s přítelem někam úplně jinam a přijdeme na poslední chvíli, protože proč tam budeme stát v té frontě.
2: Jste ty, jak se na ně pak čeká vždycky.
1: No, jasně, nás vyvolávají.
0: Jo, ty poslední, no, tak ty máme nejradši. No tak vy, kdo nás posloucháte, jakou nejdelší frontu jste kdy vystáli a stálo to za to, nebo to za to nestálo? To nás zajímá. Pojďte nám dát vědět přes WhatsApp na 777-937-777. Můžete nám to poslat jako hlasovku nebo klasicky zprávu a my pro vás máme jedno 3-minutový kavčo, tohle je espresso macchiato. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Hity a Benson Boone, Beautiful Things. Čtvrt na devět, něco málo k tomu, dobré ráno. V Praze včera otevírala svou pobočku dánská drogerie, stály se tam obrovský fronty. Ptali jsme se vás, jakou nejdelší nebo nejdivnější frontu jste v životě vystáli a jestli to nakonec stálo za to.
1: Máme tady od vás zprávy, že fronty na Eiffelovku a další jako památky. Zdeňka stála frontu na koncert, ta píše fronta na Queeny a Adama Lamberta, 12 hodin čekání před O2 arénou a taky fronta na první K-pop koncert v Praze, to jsem čekala 13 hodin.
0: 13 hodin, to vás obdivujeme. Taky píše Kája, zdravím lidi, já nejdelší frontu stála jako holka 5 hodin na české korunovační klenoty s dědečkem. Rozhodně to za ten čas stálo, nádhera. To píše Kája, no a stejnou podobnou SMS-ku píše Míša, ahoj, když si jako dítě jsem stála s rodiči frontu na korunovační klenoty, trvalo to asi 7 hodin, bylo teplo a neskutečně blbě, jak jsem nic nejedla, nakonec celý zážitek trval asi 5 vteřin, takže viděla jsem super, ale už nikdy více.
1: Takže za Míšu nikdy více a za Káju to za to stálo, takže tady vidíte, že prostě...
0: Ale 100 lidí, no. 100 korunovačních chutí.
1: Dituš, slavná řada na Wimbledon, 8 hodin na Wimbledon v roce 2009, ty jahody se šlehačkou za to stály.
0: Tak to pozor, já jsem tady říkal, že nerad stojím ve frontách, v kolonách a tak dále, ale teda jako... Na šlehačku, no, na jahody se šlehačkou, se smetanou bych si těch 8 hodin počkal. Píše i Evina, ahoj, moje nejdelší fronta byla do Superstar, když se ještě stály od 6 od rána venku fronty, v závorce 13 let zpět a rozhodně to za to nestálo. Moje iluze se rozplynula při prvním castingu, když jsem zjistila, že je v televizi vše jen iluze. Tak myslíš si, že se Evina zúčastní letošní Superstar? Něco mi říká, že asi ne. Asi ne. Děkujeme za vaše zprávy, za vaše vzkazy. Já jsem kecal, že jsem nikdy nestal ve frontě.
1: No,
0: no tak nejdelší fronta byla pro mě na slovensko-chorvatských hranicích. To bylo teda na x hodin. Nebyl jsem v tom sám, dost možná vy, kdo posloucháte. Možná jsme tam čekali spolu. No a tak, kde vy potkáte nějakou kolonu na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. Hezký ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
9: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
10: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
11: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
12: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou. Centrum Babylon.
13: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
14: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás může teď krátce zdržet na Lounsku. Stala se na výjezdu z Očihova směrem na Blšany. Osobní auto tam srazilo divočáka. Na místě je policie a s opatrností tam projedete.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, Eva Farná, Miraj a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Russell Crowe se příští rok vrátí do Česka, tentokrát jako muzikant. Oscarový herec vystoupí 23. května 2027 se svou kapelou The Gentleman Barbers v pražském Foru Karlín. Koncertem zároveň zahájí evropské turné a připomene, že se hudbě věnuje už zhruba 40 let. Videohry jsou pro generaci Z stále důležitější součástí volného času. Podle průzkumu jim dává přednost před jinými aktivitami 68% mladých. Hry pro ně navíc nejsou jen zábavou, stále častěji fungují také jako místo pro setkávání s přáteli, navazování nových kontaktů a společné zážitky. Po rekordních vedrech čeká Česko výrazné ochlazení, ještě o víkendu mají teploty vystoupat velmi vysoko, následně ale meteorologové očekávají prudkou změnu počasí. Němečtí experti mluví dokonce o konci letošního léta.
0: Já tomu nevěřím. Ich glaube es nicht, to nebude.
3: Já si zase říkám, jak furt prskáme na to, že je strašný vedro, tak teď, jak se začíná ochlazovat, tak už jsem si několikrát řekl, jako ještě se mi nechce úplně do zimy.
4: A tak to jsme tady řešili, že když je zima, tak se přivlečeš, přesně, přioblečeš, ale co v tom horku strašném?
0: Já jsem teda osobně nejvíc spokojený teďka, že se dá krásně v noci vyvětrat.
4: Pecka.
0: Já probudím se teda zmrzlej v noci, jak jsem zvyklý spát bez deky, no. Jo, a nechce se ti vstát, tak se probudíš jak rampouch, ale takhle. Kdo tady tomu ve studiu věří, že mají němečtí meteorologové pravdu? Já to nejsem. Co já smím?
4: Nicht.
3: Já. Jakože jo.
0: Vše na tydlich směl dodat, no. Aby to mělo výš opravdu tu váhu. Takže David nás to nechal, no.
4: Klasika,
0: ej, ta kamaráda
4: no,
0: prostě jako nenarazí v tomhle baráku, no.
4: Tak dobrý zase.
0: Avril Lavigne, Skater Boy. Na Hit Radio 8.33.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio, za to moc díky, Lost Frequencies.
1: My teďka zavítáme na Slovensko, kam většinou vítáme, když je tam nějaký bizár, ale teďka naopak. Chválíme a závidíme, protože Slovensko zažívá historický moment. Možná se někdo už zaregistroval zpěvačku Adélu Jergovou, která si říká prostě Adéla. A ta se jako vůbec první Slovenka v historii dostala do amerického žebříčku Billboard wow. Hot 100.
0: Já se přiznám, že jsem to zaregistroval tady díky Jasmin, protože říká, že jsi to o ty Adély. Říkám, Adély, to už tady nějakých 20 let, ne? Tak tohle je teda Adéla ze Slovenska.
1: Ano. Kdo Adélu neznáte, tak je to fakt talentovaná holka z Bratislavy, je jí teprve 22 a už nějaký 4 roky žije v Americe. Od malička tančí, zpívá, dře, chce být ta hvězda a fakt se jí to daří, protože už stihla dělat předskokanku Demi Lovato a teďka teda tenhle ten sen si odškrtne Billboard Hot 100. Dostala se tam se songem Ain't in LA a ten je dobrý, protože je to jako o tom, že dobrý a šikovný holky nejsou jen v LA, ale i třeba na Slovensku.
0: Takže tenhle song se dostal do prestižní hitparády Billboard.

0: Hot 100. Yeah. Já si myslím, že naprosto právem.
1: Je to skvělý, já to poslouchám teďka pořád, to se přiznám.
0: Má teda víc songů na Spotify, kdybyste chtěli na chviličku utéct z Auditrády a třeba si vyzkoušet, ale pak se nám vraťte zpátky. Takže tohle je Adela, Ain't in LA. Já jsem teda našel tady k tomu i zajímavý rodinný detail. Její děda prý v 80. letech pašoval na Slovensko plakáty Madony a o pár vlastně desítek let později je jeho vnučka první Slovenkou v tom jednom z nejslavnějších žebříčků světa. Jo? Takže jak se ten kruh tak jako trochu uzavřel, dalo by se říct. Takže Adela, Ain't in LA. Zní to fakt dobře. To si můžete dát. No a co si dáte u nás tady na Hitrádu za chvíli? To jsou skripta Will.i.am, Hall of Fame a taky Where is my husband. To všechno tady za moment. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
13: Atención!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
13: Yes!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: That is my husband. Hit Radio 8.51. Představte si, že si ráno dáte kafíčko na balkóně a u toho si ještě vyděláte třeba litr v čistým. Jo, stačí vyfotit souseda, který zaparkoval přes dva fleky a dostanete všimný z jeho pokuty. Ač to zní teda jako hrozně, tak tohle se opravdu děje. Ve světě testují aplikace, který lidem platí za to, že vyfotí a nahlásí špatně zaparkovaný auta. Stačí cvaknout fotku auta, nevím, na chodníku nebo někde blbě v křižovatce a pokud, pozor, řidič dostane pokutu, tak vám přistane 10% z té pokuty přímo na účtu.
1: Že práce snou pro všechny profesionální práskače.
0: No, já jsem si řekl, jestli tuhle apku nestvořili náhodou speciálně pro nás Čechy. Hele, mít možnost někoho napráskat a ještě za to dostat bakšiš. Takhle, já teda musím říct osobně, já jsem nedávno zaparkoval tak blbě, přiznám se, že bych teda nahlásil sám sebe za to. Čáry, nečáry, a říkám si, ježiš, no pyšnej na to nejsem. Nicméně, kolik procent z pokuty by vám museli dát, abyste prásknuli vlastního souseda, anebo třeba šéfa, dobře, rozdělíme to. Tak vlastního souseda, kolik procent, co Jasmin?
1: Hele, ne, jako myslím si, že sousedským vztahům tohle to opravdu neprospěje, nebo žádným vztahům, já nevím, proč to dělají.
0: Tak 5% by stačilo u našich sousedů a u šéfa. No. Ale říkám ti, jakmile to spustí u nás, tak půlka republiky přejde do hlavního pracovního poměru ještě před obědem. To je jasný. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, poslední song, čtvrteční snídaně, pak se rozloučíme. Hezké ráno.

0: Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling na Hit Radio v 8.56. Jak jsme slíbili, musíme se s vámi rozloučit. Bude 9 hodin, no a my se na vás budeme těšit opět zítra v 6. A víte, co bude zítra? Jasmin, řekni to.
1: No, pátek.
0: No jasně, páteček. Tak nějak zvládněte dnešek, celý den před váma a zítra v 6.00 tady.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A po 9. si užijte další muziku, Krištof, Linkin Park a Miley Cyrus.
1: Děkujeme a zítra ahoj.
0: Čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu. U Obory zasahuje do provozu nepojízdné nákladní auto, tak tudy projíždějte opatrně. No a připomínám taky komplikace v České Kamenici v Mánesově ulici. Bude ještě dneska a zítra probíhat pokládka kabelů, tak tady počítejte s omezením provozu, na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky, Sichrov, zákupy, Těňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
6: Asi bouchla hadice.
5: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
6: Co?
5: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
6: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Liberecký kraj chce posílit vlakové spoje. Aktuálně vypsal veřejnou soutěž na dopravce. Od prosince roku 2029 má zajišťovat spojení z Liberce směrem do Hradce Králové a Pardubic. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky, jak říká náměstek hejtmana Daniel David.
4: Počítáme s tím, že bychom rádi, aby to nebyly motorové vozy, ale aby to byly ideálně vozy, které budou samozřejmě nízkoemisní nebo minimálně nějak částečně. My požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky.
3: Celková hodnota zakázky by se měla vyšplhat na více než 6 miliard korun. O víkendu Česko zase zasáhnou tropy. Na severu Čech očekáváme teploty až kolem 35 stupňů. Bude převážně jasno, ale v neděli se v Čechách místy postupně zatáhne a můžou se objevit bouřky. V příštím týdnu se potom zase ochladí pod 30 a bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. Zatmění slunce sledovali na severní polokouli miliony lidí. Zatímco z některých států bylo vidět úplné zatmění nejbližší hvězdy k zemi, jinde alespoň částečné. Nejvýznamnější zatmění slunce od roku 1999 sledovali lidé v Británii i v dalších částech Evropy. Fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v Lotyšsku proti RFS Riga k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi Lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu a dovolit si tak mohou i porážku o jednu branku. Utkání začne v 6:30.
5: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
3: Na severu Čech měříme aktuálně 14 až 18 stupňů. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat zase o něco výš než včera, mezi 24 až 28 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
6: Ahoj, ahoj, krásný čtvrtek už od mikrofonu přeje Silvie Válková. My si společně jdeme rozjet 3 hodiny plný skvělý muziky a k tomu probereme taky jednu zajímavou věc, a to změnu práce. Nejvíc lidí o výpovědi přemýšlí právě v létě a v období dovolených, tak jestli jste mezi nima, mám pro vás vysněný pracovní pozice, který by se vám mohly líbit. Nejdřív ale hity, tady je Miley Cyrus.

Krásně jsme si otevřeli to společný dopoledne. Tohle byla kapela Krištof na Hit Radio Kontakt. Kolikrát jste za léto přemýšleli o tom, že změníte práci? Právě v období dovolených lidem začíná docházet, jak jsou v práci vlastně nešťastní, zažívají často takovou tu depresi při pomyšlení, že se tam budou muset brzo vrátit, a proto nejvíc výpovědí padá právě v tomhle období. V první řadě smekáme těm z vás, co se rozhodli pro směnu, protože není to někdy úplně jednoduchý se rozhoupat a člověk na to musí mít, jak se říká, koule. No a v druhý řadě mám pro vás malou inspiraci, co byste mohli dělat. Narazila jsem na žebříček vysněných pracovních pozic, které skutečně existují. Tak třeba vás to naťukne, jakým směrem se vydat. Víc si k tomu řekneme za chvilku. Teď už ale další skvělá muzika. Tady je Mika a jeho Relax.

0: Anastasia, i takhle zní čtvrteční dopolední rozjezd na Hit Radio Kontakt. Za chvilku půl desátá. Teď mám ten slibovaný žebříček vysněných pracovních pozic, který skutečně existují. Tak si představte, že byste dělali posuzovatele luxusních postelí. No fakt, tímhle se někdo živí, že přespává v testovacích laboratořích a hodnotí pohodlí a kvalitu spánku. Dokonalý. Dál tady máme degustátora čokolády. Náplň práce je taková, že ochutnáváte čokošku pro prémiové značky a hodnotíte chuťové profily. To je rozhodně práce snů pro milovníky sladkého a hele, jestli děláte v gastru, tak už jste vlastně na půli cesty za tímhle místem. Další je Netflix Tegr. Sledujete nový seriály a filmy a přiřazujete k nim štítky, které vlastně pohánějí doporučovací algoritmus. Takže ano, být placená za to, že koukám na seriály, tak už je ze mě milionář. No a taky něco pro gamery. Existuje pozice, která se jmenuje profesionální kontrolor videoher. To zní hezky, co? Tady zase hrajete doposud nevydané hry, hledáte v nich chyby a dáváte zpětnou vazbu. Jako nutno říct, že tohle bych dělala klidně i zadarmo. Jen proto, abych si zahrála GTA 6 dřív než ostatní, takže ano, existuje nezrovna malej výběr pracovních pozic, které jsou doslova jako sen. Jenom se k ním dostat, no. Za chvilku už další hity, staví se třeba Damiano David nebo Taylor Swift s hitem Blank Space, tak zůstaňte s náma a krásnej čtvrtek.
1: Kdo se stane letošním andělem mezi zdravotníky? Slavnostní večer se uskuteční 22. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě od 20 hodin. Generální partneři akce jsou Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou, Knihy Dobrovský a projekt Spolu s hasiči.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
3: Ahoj holky, taky jdete na casting?
4: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
3: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
5: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
8: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Quarterhead a Norma Jean Martin. Další skvělá společnost, kterou jsme za váma poslali, ať jste kdykoliv a děláte cokoliv. Čtvrteční dopoledne v plném proudu a čtvrtek je vlastně takovej den, kdy už začneme tak trochu cítit, že nás síly opouštějí, jo? Že už je fakt potřeba ten víkend. Zároveň je dokázaný, že během čtvrtka se nám nejčastěji stávají takový ty drobný trapasy, protože náš mozek už moc nemozkuje, takže klasika, tlačíte na dveře, na kterých je napsaný táhnout, nebo když vám číšník popřeje dobrou chuť, tak řeknete díky, vám taky. Tohle já jsem třeba jako úplně vyšperkovala, já jsem se teďka přeobjednávala na zubní hygienu, protože jedu příští týden na dovolenou a když mi paní popřála, jo, tak si užijte dovču, tak jsem jí řekla díky, vy taky. Tak snad si teď nemyslí, že ji bereme sebou. No, každopádně, jestli dneska máte den blbec, věřte mi, že v tom nejste sami, ale my si to i tak uděláme hezký. Za chvilku už si k tomu zahrajeme třeba tuhle pohodovku. To jsou Imagine Dragons Next to Me a k tomu přidám taky Adele nebo Disturbed, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Chrastava má před sebou jeden z nejživějších víkendů léta. Blíží se tradiční svatovavřinecká pouť, ale i další letní akce. Zatímco ve městě finišují důležité investice a chystají se další změny. Co všechno čeká Chrastavu v následujících týdnech, prozradil starosta Michal Canov. Na Hit Radio Kontakt si to můžete poslechnout ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
9: Co hledáš? Trůn pro královnu?
8: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
10: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
8: To je jak sen. Kdeže to je?
10: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
11: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
16: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
15: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
16: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
15: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
17: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Na hodinkách desítka, pojďme mrknout na silnice. Nejlepší dopravní servisy na severu Čech a řidiči, pozor, dejte na Libereckou mezi Jabloným v Podještědí a mimo ní. Probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobních aut a projíždí se Kyvadlově, tak bacha na to. No a nohu z plynu sundejte taky na Libereckou v Hrastavě, v Bílokostelecké ulici máme taky hlášenou bouračku a provoz je tam částečně omezený. Tak i tady na to myslete, dobře dojďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jaký?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
9: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
8: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
9: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
13: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Češi se dožívají stále vyššího věku, přibývá stoletých. Jejich počet se za posledních 7 let bezmála strojnásobil. Dlouhodobě přibývá i devadesátníků. Je zatím zlepšující se zdravotní péče nebo vývoj věkové struktury obyvatel. Počet stoletých ovlivnila také populační exploze po první světové válce. Pro běžného člověka už dnes nemusí být snadné rozpoznat výsledek práce umělé inteligence. V Evropské unii proto od začátku srpna platí nová pravidla, která mají zvýšit transparentnost komerčního AI obsahu. Jak by ho měli jeho tvůrci správně označovat, řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
14: Postačí k tomu například zmíněná ikona AI či krátké sdělení na začátku audionahrávky. U uměleckých, satirických či fiktivních děl však pravidla připouštějí citlivější způsob označení, aby zbytečně nenarušovalo samotný zážitek.
0: Nová pravidla se však netýkají běžného soukromého používání umělé inteligence. Dlouhotrvající sucho znamená komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. S opatrností je v severních Čechách sjízdná Dolní Jizera a některé části Ploučnice. Stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labe z Ústí nad Labem do Německa i Nisa v příhraničním Hrádku nad Nisou. Na Nise už se kvůli nižšímu průtoku ale nepůjčují rafty, jen kánoje. Bílé tygry čeká třetí přípravná zkouška. Po dvojzápase s Mladou Boleslaví tentokrát šelmy změří síly s kladenskými rytíři, pro které se bude jednat o první přípravný duel sezóny. Úvodní buly na ledě liberecké Home Credit Areny padne dneska v 5 hodin odpoledne.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: V Železném Brodě je 21 stupňů, v Doxech 18 a v Liberci měříme 20. Dneska bude na severu Čech většinou jasno a maximální teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni.
13: Hit Radio Kontakt.
0: A čtvrteční dopoledne pokračuje, s vámi stále Sylvie Válková a na úvod 10. dopolední si dáme Davida Gettu a Kelly Rowland.

tohle byli Fallout Boy a taky jejich Centuries. No jo, takhle skvěle my vám hrajeme do toho dnešního dopolka. A jak se dneska máte? Dobrý. A jak jste zvládli cestu ráno do práce v těch 10 stupních? Já se teda musím přiznat, že jsem si v autě i trochu přitopila. Nicméně, jestli si říkáte, co to je za léto tohle ráno 10 stupňů, no tak jen si to ještě užijte, protože už o víkendu se to zase má všechno změnit a dorazí další vlna veder. Maxima v sobotu mají být i okolo 36 stupňů, takže ať už na víkend plánujete cokoliv, jestli třeba někam vyrazíte, hlavně si pohlídejte, abyste byli vždycky kousek někde od vody, ať se nám neupečete. Teď už další skvělá muzika, já pro vás mám jednu dokonalou pohodovku, a to Lost on You od LP. Jdeme na to.

0: Kid a Stargazing, to nám právě doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. Za chvilku je tady 10:30. Jestli jste někdy jeli na kole do pořádného kopce, tak asi znáte ten moment, kdy si v půlce říkáte, proč jsem si sakra nepořídil radši elektrickou koloběžku. No ale teď si představte, že takových kopců máte před sebou několik, jedete je závodním tempem a kolem vás jsou jedni z nejlepších cyklistů světa. To je teprve motivace šlápnout do pedálu. Dneska totiž startuje Czech Tour, největší etapový cyklistický závod u nás, 4 dny, 4 etapy. My se těšíme zejména na tu, která povede z Mladé Boleslavy až na Ještěd a letos k tomu navíc patří pořádná světová konkurence. Takže o důvod víc podpořit naše borce, stoupnout si k silnici a fandit, ať to všichni slyší, protože to, co oni zvládají, to je neskutečný. Já vjet v závodním tempu na Ještěd, tak potřebuju kyslíkovou masku, 2 jonťáky a odvoz domů, takže obrovský obdiv každému, kdo se do tohohle pouští. Ještěcká etapa se pojede už v pátek, tak na to myslete, fanděte a my jedeme dál. Za chviličku už je tady Tom Grennan. Krásný dopoledne.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Rostí rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Liberecká výšina.
2: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
1: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
2: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
1: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
3: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
6: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
7: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
8: Centrum Babylon.
9: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
10: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
11: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol., Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Vlastně nám to tady dneska hraje, to byl Tom Grennan a jeho malej kousek lásky. A co víc, polevit nehodláme ani večer po 6. hodině. I dneska nás čeká večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia, takže až dorazíte z práce domů, budete mít za sebou všechny ty dnešní úkoly, tak si v klidu můžete sednout a dát si s náma pecky, který vás vrátí zpátky v čase. To si myslím, že je ta nejlepší odměna. Každopádně, my si i teď dáme malou ochutnávku toho, jak to tady bude znít, takže co nás čeká? Dáme si skupinu Two Brothers on the Fourth Floor, Nizozemci, který se svýma Eurodance peckama dobili celý svět a vlastně se jí stali obrovským symbolem 90. A jako takhle, tenkrát nebyla jediná diskotéka, která by je neměla ve svém playlistu, takže takhle velká srdcovka to je. No a my si dáme hit, se kterým to vlastně všechno začalo, Never Alone. Tohle je vystřelilo nahoru, tak volujeme doprava a jdeme rovnou na to.

0: Zničená zem od Kateřiny Marie Tiché dojíždí do cílové rovinky. I dneska za váma posíláme jenom ty nejvybranější hudební kousky a k tomu taky sledujeme, co se děje v našem regionu. Dneska hodíme očkem do Chrastavy, co všechno se tady bude v následujících týdnech dít. To pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: V Chrastavě se chystá svatovavřinecká pouť, ale léto tady není jen o zábavě. Finišuje taky hned několik důležitých investičních akcí. Na všechno se zeptám starosty Chrastavy Michaela Canova. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, v Chrastavě je hotový nový přednádražní prostor. Co všechno se tam změnilo a co to přinese cestujícím?
2: Jsou tam nové povrchy, což samo o sobě přinese větší komfort. Navíc vznikla kratší a bezpečnější trasa na přestup mezi autobusem a vlakem.
1: Rekonstrukcí prošly také chodníky ve Frýdlantské ulici. Byla právě tahle lokalita dlouhodobě problematická?
2: No, tak nevím, jestli můžu říct problematická, ale faktem je, že dosavadní chodníky, včetně obrubníků, byly betonové a dožívaly. Zrekonstruované mají kamennou dlažbu, aby lépe odpovídaly historickému charakteru centra města, v jehož jsou těsném sousedství.
1: Ve Vítkově se dokončují nové vnitřní vodovody. Proč je tahle investice důležitá, i když na první pohled není třeba příliš vidět?
2: No, vnitřní vodovody vedou od hlavního řadu k patě domu. Ty si běžně platí vlastníci, jenže zde dochází ke vzniku vodovodu z toho důvodu, že vysychají studně kvůli dolu Turów. A proto je platíme z toho fondu Turów my a vlastníci je budou mít de facto zdarma.
1: Mateřská škola bude nově napojená na centrální vytápění. Co to přinese z hlediska provozu a úspor?
2: Je to v souladu s koncepcí města centrálního vytápění budov. Úspory se projeví až v dlouhodobém horizontu.
1: Dokončuje se také nový kruhový objezd u sjezdu z Liberce. Jak pomůže dopravě ve městě?
2: No, je to naprosto stěžejní věc spojená s výstavbou nového supermarketu Lidl. Bez kruhového objezdu by nemohlo vzniknout.
1: V Chrastavě se už tenhle víkend bude konat svatovavřinecká pouť, co všechno letos nabídne, kromě tradičních atrakcí.
2: V sobotu 15. srpna to budou hudební vystoupení. Od dopoledne do 17 hodin to bude chrastavská kapela Vuko a poté od 18 hodin Bohemia Universal Band. A navíc návštěvníci poutě budou moci navštívit i výstavu drobného zvířectva.
1: Na 21. srpna je pak připravený hudební večer Léto 2026. Jaký program čeká na návštěvníky?
2: Samá muzika. Od 17 hodin dětská skupina Čiperkové, od 19 hodin populární zpěvák a rapper Raego a od 21.30 rocková kapela Doga.
1: A na jaké další akce v Chrastavě byste nás pozval?
2: Zvu na dva srpnové úterky. 18. se konají dopoledne farmářské trhy a 25. naopak večer bude letní kino.
1: Tolik starosta Chrastavy Michael Canov. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
16: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
17: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Už je tady 11. hodina, před námi rychlej pohled na silnice v našem regionu. Pojďme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v centru Liberce, v ulici Na Pláni, na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Doprava v místě docela houstne, tak bacha na to, počítejte se zdržením. No a komplikace připomínám taky v Turnově, v Nádražní ulici, tady stále probíhá rekonstrukce vozovky a provoz je na místě řízen jedním jízdním pruhem. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už se to zase blíží. Muž roku 21. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě proběhne volba muže roku za účasti řady známých osobností. Akci podpořili knihy Dobrovský, VH Print Hlávko, Nové město nad Metují, Dušan Kučera Cloduan Service a nadační fond Kulmen.
6: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Jablonec nad Nisou rozšíří poptávkovou dopravu. Od 1. září začne fungovat také v oblastech Kinast a Lukášovské údolí. Více říká mluvčí radnice Jana Fričová.
10: Chceme, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Poptávková doprava potvrdila během prvního roku provozu svůj smysl. Obyvatelé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují.
9: Cestující mohou využívat menší vozidla s kapacitou pro až 9 lidí, která si objednají podle potřeby. Česko dál trápí sucho. Problémy mají skoro všechna odvětví. Nedostatek krmiv způsobených suchem nutí chovatele prodávat dobytek. Na Lipně museli kvůli nízké hladině omezit provoz přívozu. Potíže ale hlásí prakticky celá Evropa. Třeba v Německu jsou velké řeky na historických minimech a problémy má lodní doprava i průmysl. Legendární jizerská padesátka slaví šedesátiny. Registrace na tento jubilejní ročník startují už zítra a vyplatí se neotálet. Kdo se přihlásí včas, má jistotu svého jména na startovním čísle, možnost objednat si komfortnější látkový dres a získá také výhodnější pojištění pro případ nedostatku sněhu. 60. jizerská padesátka se pojede 11. až 14. února.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 18 až 22 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 24 až 28 stupňů a čeká nás většinou jasná obloha.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme další společnou hodinu. Od mikrofonu zdraví Silvie Válková a rovnou pro vás mám Enrika Iglesia. Krásný dopoledne.
12: Hit Radio,

No jo, i tak to za to stojí. Další skvělá muzika pro váš pohodový čtvrtek. Takhle my se o vás pěkně staráme. No a já k tomu teď přihodím taky jeden tip na zajímavou akci. Už tuhle sobotu budou v Novém Oldřichově, kousek od Kamenického Šenova, obecní slavnosti. A já vím, když se řeknou obecní slavnosti, tak si člověk představí dechovku, klobásu a tombolu, ve který je největší výhra rychlovarná konvice. Ale pozor, v Novém Oldřichově to vezmou trochu jinak a ve větším stylu. Budou to totiž nejen obecní slavnosti, ale taky se bude slavit 80 let od založení fotbalového klubu TJ Jiskra, takže celý ten den začne fotbalem, potom nás tady čekají skvělý koncerty, dorazí třeba Lollipops, Atmo Music nebo No Name, k tomu kolotoče, stánky a večer dokonce hasičská fontána a afterparty, takže tohle jsou obecní slavnosti 21. století a klidně se může stát, že si řeknete, no tak já se jdu jenom dopo kouknout na fotbal a pak najednou zjistíte, že jsou 2 ráno a vy pořád stojíte pod podiem. Jo, tak bacha na to. Určitě doražte, bude to stát za to a my už taky razíme za další skvělou muzikou. Pro ještě hezčí den k vám posílám YouTube a Beautiful Day. Tak jdeme na to, kam rádi krásný dopoledne.

0: Kesha a Timber hit se sílou dvojitýho prsa na hodinkách 11.23. Jsou otázky, na kterých se lidstvo asi nikdy neshodne. Jestli patří ananas na pizzu, jestli se má rohlík mazat máslem i pod paštiku, nebo jaký je ten nejlepší superhrdina všech dob. Protože můžeme milovat Batmana, ale pak přijde někdo, kdo řekne, že jeho superschopnost je být bohatý. To mě jako vždycky píchne u srdíčka, když toho slyším. Takže jsme se rozhodli, že to jednou provždy rozsekneme. Na našem Instagramu a Facebooku právě běží hlasovací souboj superhrdinů. Dokonce už jsme ve finále a opět moje srdce pláče, protože ten Batman není mezi finalistama. Do finále se probojoval Iron Man a Thor. Takže to pojďte rozhodnout. Hlasujte na našich sociálních sítích a já k tomu už za malou chvilku pošlu další skvělý jména. Mezi nima třeba Ava Max nebo Jay-Z a Linkin Park.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
6: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
7: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pokoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
3: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

velmi povedená spolupráce, to je Numb Encore. No jo, když se to takhle hezky sejde, sednou si spolu legendy, byť třeba z jiných hudebních žánrů, tak to je něco, co mě hrozně baví, protože právě tím střetem dvou světů vznikají fakt jako megahity. A přesně takovej bude i náš další kousek, který už mám pro vás ready, tentokrát ale zůstaneme u nás a u našeho nedávného oslavence Miraje Navrátila, který se rovnou pustil do mezinárodní spolupráce, a to s polským DJem a producentem Tripsem. A i tady si to skvěle sedlo. Já si pamatuju, loni v červnu, když tenhle song vyšel, tak u mě to byla láska na první poslech. No tak pojďme rovnou na to. Hlasitost dávám doprava, k tomu už hit, který bych mohla poslouchat pořád dokola.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli

závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Na hodinkách skoro 11:45 a to znamená, že já už se pro dnešek musím rozloučit. Tak moc díky za dnešek, díky za to, že jste tady na Hit Radio Kontakt s námi a určitě nás laďte i dál, protože už za

0: chvilku po 12. hodině pro vás bude mít náš Jirka Pelnář srdcovky. Pět skvělých hitů, který formovali hudební historii. Opět to bude jeden megahit za druhým a klidně už si pomalu taky nažhavte telefony, protože i dneska bude jedna srdcovka na přání. Tak si to užijte, mějte krásný odpoledne, zvládněte to v práci a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Děčínsku v Horním Podluží je částečně omezený provoz u obecního úřadu z důvodu rekonstrukce vodovodu. A na Českolipsku v Horní Polici v ulici Karla Hynka Máchy probíhají stavební práce, i tady je omezený provoz, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovanej.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
10: Hey, this is Ava Max. All the hits.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stát se chystá na podzimní komunální volby. V rámci přípravy otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Ta loni při sněmovních volbách kolabovala. Zátěžový test připravila digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Zapojit se můžeme už za hodinu, jak popisuje za rezort vnitra Adam Rezler.
14: Před samotným testem doporučujeme nejprve aktualizovat si aplikaci e-doklady, ověřit si PIN nebo nastavit biometrické přihlášení a zkontrolovat, že máte v aplikaci přidaný občanský průkaz. Přesně ve 13 hodin otevřete aplikaci e-doklady, přihlaste se a vyčkejte na automatickou aktualizaci dokladu.
13: Test bude sledovat zejména rychlost přihlášení, dostupnost služby, úspěšnost aktualizace dokladu a chování navazujících systémů. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků. Ztratili se 4. srpna, když je na paddleboardech zastihla bouřka. Tělo prvního našli policisté minulý týden, po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehu a okolí, použijí také drony. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaj v Torontu do finále deblu a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. Číňankou Chang Shuai, se kterou v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mehalíková, Olivia Nichols. A teď ještě pohled k nám.
2: Fotbalisté Jablonce dnes v Lotyšsku nastoupí proti RFS Riga k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu a dovolit si tak mohou i porážku o jednu branku.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Na severu Čech nás i dneska čeká slunečné odpoledne. Bude většinou jasno a maximální teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je tady čtvrteční pravé poledne, přeju nádherný den, taky dobrou chuť k obědu. I my tady na Hit Rádiu servírujeme jednu chuťovku vedle druhé. Tohle je prostě jenom menu plné dezertů, hudebních dezertů. Začínají srdcovky, 5 legendárních hitů po sobě, ten 6. pak bude opět na vaše přání, stejně tak jako každý jiný všední den. Je to všední den, ale ne všední hity. A když se řekne 90. léta, nebo 90. léta a začátek milénia, tak boybandy, to se dokážeme vybavit okamžitě. Ale co dívčí skupiny? Tam prostě jako první asi Spice Girls, jasně? Potom možná Destiny's Child. Ale co? Co dál? Vybavíte si něco dál? Co třeba takový Atomic Kitten? Co? Dáme si nádherný hit, je to předělávka z doby minulých, The Tide is High.

0: Tommy Kitten, The Tide Is High na Hit Radio ve 12 hodin 6 minut. Tohle je první srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Moc hezký hit, jeden ze tří největších hitů skupiny Atomic Kitten, ačkoliv není to originál, ten originál, tak ten je ještě z dávný doby. A dokonce i ten originál v 80. letech přespívala například skupina Blondie. No a když se říjno 80, tak 80 se čím dál tím víc vrací do módy. Já jsem viděl chlapíka v takový jako, řekněme, havajský košili s muletem, náušnicí a s takovýma, nebyly to úplně lenonky, spíš takový pilotky zlatý a říkal jsem si, kámo, tak ten se reálně, normálně jako vrátil v čase. A bylo to ale jako cool, bylo to super. A říkal jsem si, co všechno se teda vrací zpátky. A vlastně, jestli není dobrý nápad doma kouknout do nějakých šatníků a zkusit najít třeba něco, co jste ještě nevyhodili, že byste to teď mohli použít. A tak si říkám, máte něco doma takového, co vám zůstalo prostě z 80. 90. let? Teď se to vrací a znovu jste to začali nosit, že jste se do toho i oblíkli, a nebo třeba jenom jste vytáhli prostě tehdejší starou ledvinku a teď ji nemáte kolem pasu, ale nosíte ji jenom přes ramena. Je něco takového doma ve vašem šatníku, co zůstalo a teď se vrátilo zpátky na světlo světa? Dejte vědět na 777-937-777 a my si mezi tím dáme další nádherný hit, který předpokládám, že byste na Hit Rádiu asi nečekali, a od toho jsou tady právě naše srdcovky. Tohle jsou legendární Def Leppard a taková čtvrteční romantika.

0: 80. let, která se vrací v roce 2026, tak samozřejmě dáma, která je v 80. tu módu určovala, Madonna, srdcovka číslo 3 na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A vy mi na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 píšete, jaký kousky z 80. a klidně i 90. máte doma, máte je v šatníku a vlastně klidně můžete vytáhnout znovu. A to jsou teda nádherné věci. Třeba Pája píše, ahoj, já jsem v roce 1982 dostala k 10. narozeninám od mé babičky digitálky na krk a pořád je nosím. Je na nich vidět stáří, ale jako šperk jsou úžasné. Krásný. A ještě ta symbolika a vzpomínka na tu babičku, to je boží. Dave Střince píše, normálně to řeknu, jak to tady je. Ty vole, teď se mi nasadil brouka do hlavy. Jdu hledat moje staré brýle pilotky zlaté. A někde ještě mám květinovou košili s krátkým rukávem, jako nosil Nick Slaughter. No jdu hledat. Zdar Dave. No tak Dave, to běž hledat. Ty jsi mi hlavně připomněl Nicka Slaughtera, že jo? To jako... Tady tu znělku si pamatujeme úplně všichni. Zase se budu muset podívat na nějaký díly. Když nebudu mít to víkendu co dělat. Potřebuji lídání pro děti, ale nejdřív. No tak Nick Slaughter, to je taky samozřejmě kapitola sama o sobě. Takovouhle nějakou květinovou košili možná doma taky budete mít. Ale třeba tady dítě píše, že nemá květinovou košili, ale že má doma růžové šaty s bílým páskem. Vypadala jsem v nich v pubertě jako Barbie. Mám je pořád v šatníku, ale nemám odvahu si je vyzkoušet. Pořád nebudou, to vím, jen mám strach, že budou vypadat směšně a děti se mi budou smát. Ale když najdu odvahu, třeba se k tomu někdy odvážím. Tak jíčo, co někdy? Žijeme jenom jednou. Není čas ztrácet čas. Venku krásně, 80 se vrací. Normálně to udělej. Udělej to a já ti tady zahraju píseň, která by tě mohla motivovat. Aqua, Barbie Girl, jenom pro tebe. Neboj se, jdi do toho. Bude to super.

0: vás dneska není moc, já mám nějakou romantickou. Tak Michael Bolton a jedna z nádherných romantických balad, která už se taky nehraje. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Asi to zatmění včera, nebo co. Tak se na mě takhle projevilo. Ale nemusíte se nechat samozřejmě jako svést mojí dnešní romantickou náladou, ale můžete si nechat zahrát cokoliv, co vy budete chtít. Jo? Za chviličku srdcovka na přání. Ještě tady koukám samozřejmě na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777, kde jsem se ptal, jestli máte doma něco z 80. nebo 90. co jste si tenkrát pořídili a máte to doma do dneška a pořád to kdykoliv vytáhnete. Robert napsal, mám manželku. Skvělý. Tenhle humor já mám rád. Píše, už jsem si na ní zvykl, tak si asi nechám. To je dobrý. Hele, ale to se jakoby neobnosí. Jo? To ti klidně vydrží i do roku 2030. Doufám. Zdravím všechny příznivce tohoto rádia, které více super. Děkuju. Chci jenom říct, že mám doma sandály, takzvaný kristusky, a jsou stále fajn. Občas se mě někdo zeptá, kde se to dá sehnat. Bohužel už asi nikde, a pokud se to podaří je sehnat, tak nosit prosím bez ponožek. Díky moc, zdraví Petr. Vůbec nevím, co jsou kristusky, to se jako přiznám, že vůbec netuším. Kdyby to byly rukavice, tak předpokládám, že máte díru v dlani, ale to asi nebude ono. Tak vygoogluju si to, kouknu se na to, to mě zajímá. A vy mezi tím dál pište na WhatsApp Hit Rádia, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na vaše přání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
8: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
9: Jo.
8: Jakej?
9: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
10: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
11: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
10: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
11: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
12: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
13: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
14: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. odpady@hlavatý.cz.
15: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
16: Centrum Babylon.
17: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
18: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Are you with me? Lost Frequencies na Hit Rádiu ve 12 hodin 36 minut. Posloucháte Hit Rádio, s vámi Jirka Pelnář a je před námi srdcovka na vaše přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám tady zprávu od Zdeňky, která píše: ahoj Jiříku, romantická nota mi dnes vůbec nevadila, ale začínáme dovolená, večer jedeme na letiště, nad ránem letíme do Egypta a já už jsem doma a balím a poslouchám u toho srdcovky. Ráda bych nějakou letní písničku, výběr nechám na tobě, ale chtěla bych, aby mě to opravdu

že tenhle hit tě tam dokáže vzít. A vás, kdo jste teď v práci a na dovolenou neletíte dneska v noci, tak vás na tu pláž vezme taky. Rok 1995, můj výběr, srdcovky na přání jenom pro vás.

0: Rádiu Taylor Swift a hit, který se jmenuje Opalite, psáno, píše se to opalite, tak se maštajce nespalite, je 12.45. Dneska ve 2 hodiny odpoledne, tak se tady spolu budeme povídat o nejkurioznějších zraněních. Jo, každý jsme někdy sami ublížili sobě tak, že se tomu ještě dneska smějeme. A tak se ptám, jaké nejvtipnější nebo nejhloupější zranění jste způsobili sami sobě? Pište mi to už teď, nebo klidně posílejte hlasovky, a to na web 777-937-777. Můžete klidně i přes storíčko Hitrádia, nebo klidně i ke mně na Instagram Jirka Plnář, ať to tady mám všechno na 2 hodinu připravený. A já vám mezi tím řeknu můj příběh. Já to vykopnu svým vlastním zraněním. Jo, jsem truhla. Já jsem si zlomil ruku ve spánku. Vážně. A teď jak se to stalo, jo? Bylo to na základní škole. Normálně u postele, tak jsem měl peřiňák a skříňku. A zdál se mi sen. Zdál se mi sen, že mě někdo přepadl. Já jsem se bránil a v tom snu jsem se pral. A jak jsem se pral, tak jsem najednou prostě ze spaní máchnul rukou takhle za sebe a v plné síle jsem dřípnul zápěstím přesně o roh té skříňky. Takže jsem se probudil bolestí, se slzama, jdu za mámu do ložnice a říkám, mami, jdi spát, mami, jdi spát, nemůžu, já jsem si zlomil ruku, takže máma málem infarkt, že jo, no a pak už je to jako jasný, no, takže jeli jsme na pohotovost, já ruku v gipsu, tak jsem přišel do školy, co se ti stalo, zlomil jsem si ruku, kdy, ve spánku, ha, ha, ha, a už to jelo, no, tak tohle je příběh, který se mnou táhne, už je to více jak 25 let. A asi na to nikdy nezapomenu. Tak to jsem já, no, truhla. A co vy? Co vám se stalo? Dejte vědět. Těším se moc na vaše příběhy. Ve 2 hodiny odpoledne, tak se jim zasmějeme. Se taky bavíme o něčem jiném, než jenom o sportu a politice. Za chvíli, kamarád z hitu, možná stihneme i Lilywood, The Break a Robin Schulz, ale co bude určitě, tak jsou Måneskin. Tak buďte s námi.
1: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Måneskin v závěru polední hodiny. Blíží se nám 13. a taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s omezením počítejte v Turnově. V Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky a jezdí se kyvadlově. A ve Vysokém nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského probíhají stavební práce. I tady očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.

0: rychlostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výstraha před vznikem požáru platí pro celé Česko, a to až do odvolání. Riziko ještě stoupne o víkendu, kdy má zesilovat vítr. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňují meteorologové už delší čas. Pro některé okresy toto upozornění ale dosud neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Premiér Andrej Babiš odpoledne navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem. Ve videu na Facebooku také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. Jak aktuálně jednotliví ministři bojují se suchem, oznámí pak v pondělí. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí dostávají druhou šanci. Projekt Knihomilové sváží takzvanou knižní záchrankou, kterou najdeme na stejnojmenném webu. Jak to celé funguje, popíše zakladatel tohoto projektu Igor Dostál.
10: My následně přijedeme, knihy odvezeme, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si. Tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
9: Projekt za 5 let vybral více než 500 000 korun, peníze pak putují na nemocné děti nebo psí útulky. Teď se ještě podíváme k nám.
11: V květnu probíhalo další měření hluku z hnědouhelného dolu Turov. Konkrétně šlo o Uhelnou a také Oldřichov na Hranicích. Hodnoty při něm byly nižší než při prvním letošním měření, v jednom případě ale v Uhelné limit překročily. Ministerstvo životního prostředí proto vyzvalo polskou stranu k přijetí opatření ke snížení zátěže.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: V Hrádku nad Nisou je 24 stupňů, v Semilech 25 a v České Lípě 27. Odpoledne nás na severu Čech čeká většinou jasná obloha a teploty do 28 stupňů.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář.
15: Hit Radio.
16: Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po 13. hodině. Jak jsme slyšeli ve zprávách, tak je extrémní sucho, je to vidět úplně všude. Já jsem dneska ráno chtěl posekat trávník, tak jsem vytáhl sekačku, nastartoval a pak najednou tak stojím a koukám a říkám, jo, ale teď už vlastně žádný trávník ani nemám. Tak dal jsem video z domova k sobě na Instagram do storíčka, můžete se kouknout. A dobrý, koukám tady i podle aktuálních reakcí, nejsem v tom sám, kdo máte zahradu a trávník nebo chatu, tak jste na tom vlastně vesměs úplně stejně. No. Tak žijeme trošku jako na Marsu. No, tak dáme si letní hit a můžeme si u toho zatančit nějaký tanec deště, třeba ho přivoláme. Může se stát cokoliv, když včera bylo to zatmění, tak třeba nám o víkendu bude pršet. Cashby.

Stars na Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě. Ha, ha, ha. Hodně hezky jste se mi teda vysmáli za ten můj trávník, co mám doma. No jo, no, tak... Tak do mě, ale vím, že v tom nejsem sám, no, to sucho nás prostě trápí úplně všechny a nejenom nás, co máme zahradu, ale taky hlavně vodáky, že jo? Jo. Jestli máte volno a chtěli jste prostě vyjet na vodu s dětma, s partou, tak tohle léto je to fakt strašný teda. Bohužel, jestli chcete jít na vodu a nepůjčí vám lodě, protože je prostě sucho, tak jsem koukal, že ještě pořád je možnost jet Vltavu, tam se najde určitě úsek, co je pořád jízdný, ale jinak teda taky žádná sláva. Prostě se sezónou vodáku je to na prd teď, no. Práší se za kánoema, dá se nic dělat. Ale není to jenom u nás, sucho se řeší všude. Třeba v Maďarsku teď přišli na způsob, jak zvýšit hladinu tam, kde to nutně potřebujou. Nemají vodu navíc, nebudou ji tam odnikud dolejvat, dovážet a tak, prostě není, ale vymysleli způsob, hele, v Maďarsku, hlavy pomazaný, jak se říká, normálně připraví speciální čluny, které naplní kamením, aby šly úplně ke dnu a tím vytlačí tu vodu nahoru a zvýší hladinu. Takhle jednoduchý to je. OK. Co na to říct? Prostě Maďarsko, země neomezených možností. Neuvěřitelné.

0: Lily Allen s hitem Not Fair. Co není fair, tak jsou asi ceny aktuálně pohonných hmot. To si tak jako vždycky říkáme, když přijedeme na benzínku, tak si říkáš, bože můj, tohle prostě není fair. Jak to? Proč? No, je tady možnost, jak ušetřit. Už zítra si můžete tady na Hit Rádiu v čase 12 až 15 vyhrát 10 000 na benzín. Nebo na naftu samozřejmě. Jestli teda úplně nutně teď nepotřebujete na benzínku, tak to vydržte do zítra. Ve hře dokonalá desítka je opravdu až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Takhle, na Orlen si můžete zajet, i když máte plnou nádrž, a užít si jejich nabídku letních drinků a občerstvení, jo? To už dávno není jenom čerpací stanice. Ale zpátky k těm penězům. 10 000 je maximální částka, co můžete vyhrát. Záleží, na kolik otázek správně odpovíte. Za každou správnou odpověď je 1 000 korun. Budeme hrát zítra mezi 12. a 15. Tank karta Easy od Orlenu, tak ta vám zaručí to, že jedna, která budete mít kredit přednabitej od nás. A zároveň, pokud ji máte, tak můžete od pondělí do neděle využít slevy, momentálně epické slevy, 1 korunu na efektu, 2 koruny na prémiová paliva na Vervu. No a pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí mít aplikaci od Orlenu a každé pondělí si až vlastně do konce prázdnin, do 31.8., tak si tyhle epické slevy můžete využít taky. Tak držím palce, zítra mezi 12. a 15. dokonalá desítka tady na Hit Rádiu. Podrobnosti o hře najdete na webu hitradio.cz.
1: Kdo se stane letošním andělem mezi zdravotníky? Slavnostní večer se uskuteční 22. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě od 20 hodin. Generální partneři akce jsou producent Miroslav Dvořák, Autostyl Trutnov a Knihy Dobrovský.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Liberecká výšina.
5: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
4: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
5: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
4: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
6: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
7: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle krás.

0: DPH! Pryč DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: a káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
3: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
5: Centrum Babylon.
6: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
7: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
8: Atava!
9: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: You

0: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem.

to mám rád. Tohle je pohoda ve 13 hodin 37 minut. Tohle je přesně to, co poslouchá blondýnka, když přiloží ucho k šatní skříni. Kabát na Hit Rádiu. No a samozřejmě Pepa Vojtek v čele. Mimochodem, Pepa Vojtek, tak když se učil hrát na kytaru, tak to bylo ještě v době, kdy tady nebyly moc k sehnání kytary pro leváky, pro levoruký, takže se to musel naučit normálně na

0: Cirkou plná zem, čtvrteční odpoledne, 2:45 aktuální čas. Já se těším, až budou dvě. Hned po zprávách rozjedeme dnešní téma. Dneska budeme mít jako téma kuriozní zranění, které jsme si způsobili sami. Já už jsem dával můj vlastní příběh, jak jsem si zlomil ruku ve spánku. No a pročítám si tady ty vaše příběhy, co posíláte na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. A je to až neuvěřitelný, co všechno se může stát. A myslím si, že se teda jako dost pobavíte, pokud budete mít čas poslouchat po druhé hodině odpolední. Jsou tady příběhy od vyhozeného ramene při sexu až po zlámaný prsty od kufru od auta a tak dále a tak dále. A taky spousta vzpomínek, řekněme, na naše telecí léta, kdy se většina těch zranění přihodila. Jestli vy máte nějaký kuriozní příběh o zranění, které jste si sami sobě přihodili, dejte vědět, napište mi ho taky na 777-937-777 nebo klidně pošlete hlasovku po 14. hodině, tak já je tady přečtu. No a můžeme se tak jako na dálku obejmout a říci, jo, nejsme v tom sami. Těšte se, do 14. hodiny z hitu například Matafix, Big City Life a nebudou chybět ani Swedish House Mafia.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
5: Už se to zase blíží. Muž roku 21. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě proběhne volba muže roku za účasti řady známých osobností. Akci podpořili Knihy Dobrovský, VH Print Hlávko, Nové město nad Metují, Dušan Kučera Sloduan Service a nadační fond Kulmen.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. There was

0: píseň. Single X, dovolenou. Pro nás většinou, co jsme v práci s té dovolenou, zbývá už jenom to no. Je 13.59, jsou před námi zprávy. A ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na D10 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Turnov probíhají v levém pruhu údržbové práce, tak projíždějte opatrně. A s omezením provozu kvůli pracím na silnici počítejte v Děčíně v Liberecké ulici na křižovatce s Liliovou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matrace za hubičku.
8: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: It's Hozier.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zdravotní pojištění za studenty čekající na opravnou státní zkoušku hradí stát, a to až do dne jejího úspěšného složení, potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plíbová.
16: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
15: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktoranti. Letošní sucho výrazně omezuje provoz českých vodních elektráren. Problém mají hlavně ty malé. Z více než 1400 těchto zařízení je teď výroba zastavená až na 90% z nich. Podle expertů jejich výpadek zásobování elektřinou neohrozí. Několik členů posádky se pokusilo skočit přes palubu americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Loď je nasazená v souvislosti s válkou s Íránem, její působení v regionu se ale protáhlo o víc než 8 měsíců a panují na ní extrémně špatné podmínky. Teď ještě pohled k nám.
1: Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu téměř 7 tisíc cestujících. Zájem o ní roste, město proto připravuje další rozšíření. Od září přibudou ve městě dvě nové oblasti. Jablonečtí radní schválili provoz linek 132 autobusové nádraží Kinast a 133 do Lukášovského údolí.
17: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu téměř 7 tisíc cestujících. Zájem o ní roste, město proto připravuje další rozšíření. Od září přibudou ve městě dvě nové oblasti. Jablonečtí radní schválili provoz linek 132 autobusové nádraží Kinast a 133 do Lukášovského údolí.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář.
20: Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne na Hit Rádiu pokračujeme dál a teď přichází ten čas, na který jsem se těšil, protože si budeme povídat o našich bizarních úrazech, který jsme si způsobili kdy sami. Jo? Tak koukám tady Na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777. Například tady mám zprávu. Je to vykousnutí trojúhelníku v jazyku. Při procházce v 7 letech jsem v trávě na chodníku zakopla odlažební kostku. Bez šití se to neobešlo. Mám krásnou vzpomínku na dětství. Vtipné zranění. Tak to je téma pro dnešní den. Posílejte zprávy, posílejte příběhy, posílejte hlasovky 777-937-777. Dáme jeden hit. Tady Despacito a jdeme na to.
3: Fancy!

0: Despacito.
1: Luis Fonsi na Hit Radio ve 14 hodin a 8 minut. Dneska si povídáme na téma bizarní zranění, které se nám kdy staly a ještě navíc jako vlastní vinou, jo? Tak 777-937-777 je číslo na WhatsApp, kam posíláte vaše příběhy. Iveta píše, zdravím, co se týká vtipného zranění, tak jde o moji dcerku. Cca v 6 letech skákala na trampolíně a když mi chtěla skočit do náruče, tak skočila tak nešikovně, přímo čelem mě na zuby. Doteď má na svém čele jizvu po mém zakousnutí. Hezký den, zdraví Iveta. Další zprávy, tak jsou tady i hlasovky, tak koukneme na to. Někde jsem ji tady měl schovanou. Co třeba tahle?
2: Tak já jsem si natrhla zadek, když jsem se v noci vracela z rande domů přes klípek. Měla jsem 4 stehy, ale to rande stálo za to. Ahoj, jak čas.
1: Tak je dobrý, OK, rande muselo stát určitě za to teda. Další zprávy, já jsem si narazil kostrč, na vině byl syndrom agresivní židle. Chtěl jsem si elegantně sednout, ale židle měla evidentně úplně jiný názor. Hezky. Pavel píše, při skládání žehlícího prkna jsem si vyhodil rameno. Dodnes nevím jak, chtěl jsem být jednou užitečný. Prkno se zaseklo. Já jsem zabral, ono povolilo a já taky. Manželka mě vezla na chirurgii a celou cestu opakovala, že jsem první chlap, kterému žehlení ublížilo ještě před zapnutím žehličky. Pánové, prosím vás, tady si z toho musíme vzít ponaučení. Co se týká domácích prací, tak pouze vynášíme koš. Jo, velmi, velmi opatrně u toho. Je tady spousta zranění, které jsou při intimním okamžiku. Jako třeba tady Radek píše, hele, při sexu jsem se chtěl rychle přesunout na druhou stranu postele. Netrefil jsem matraci a rozkrokem jsem přistál na hraně nočního stolku. Přítelkyně se nejdřív vyděsila, pak se začala smát a už nepřestala. Za to já ano. Dobrý, krásný, tak co vy, pojďte na to. Dneska zkusíme najít ten nejvtipnější příběh. Posílejte i ty vaše na WhatsApp Hit Rádia.

0: Dido, Here With Me, píseň, kterou můžete mít spojenou třeba s filmem Love Actually, tedy Láska nebeská. To je hodně jako vánoční film a docela se mi to hodí, protože tady ten příběh, který tady mám, tak ten se týká Vánoc. Mám tady zprávu, ale nemám tady podpis, tak nevím, od koho je, nevadí. Každopádně je to příběh k dnešním bizarním zraněním, který probíráme, co jsme si kdy způsobili sami. Já bych se chtěl tady podělit o můj příběh, kdy druhý den vánoční, který byl na prosinec celkem teplý, jsem vyrazil s mým tehdy desetiletým synem do lesa, ukázat mu v dutém stromě včelí hnízdo. Klacíkem jsem do něj zalovil a vytáhl na něm med. Dal ho olíznout synovi a druhá várka byla pro mě. Nevšiml jsem si, že na tom klacku ulpilo žihadlo a mně zůstalo na jazyku. Tak jsem raději vyrazil na pohotovost, kde byla plná čekárna lidí a jak na schvál, tam seděla největší drbna z naší vesnice se svým vnukem a když se mě zeptala, s čím jsem přišel, tak se začala celá čekárna smát z plných plic tak, že se přišla podívat i sestřička, co se to vlastně děje. Taky dobrý. Co vaše hlasovky?
1: Ahoj. Mně se podařilo při zavírání auta zabouchnout si hlavu do dveří. Ještě jsem něco vyndávala a zapomněla jsem, že mám hlavu ještě mezi dveřmi a pořádně jsem práskla. No, modřiny byly a boule taky.
0: Já se strašně omlouvám. Já to úplně vidím. Já to úplně vidím. Pojďme k další hlasovku, já se jdu tři slzy.
2: Ahoj ti. Já a moje zranění. Když mi bylo asi 9, tak jsme jezdili s taťkou na ryby a my jsme tam našli starou flašku od Coca-Coly. No a všichni tam strkali do ní prsty, že jo? No a já jsem tam strčela malíček a samozřejmě mi ten malíček nešel vyndat. Tak můj chytrý nápad byl ten, že jsem tou lahví s tím malíčkem bouchla o kámen. No a ono mi to skalpovalo vršek prstu, včetně nechtu. Brácha tam našel nějakou lekoplast. A tím mi to zalepil. A prst držel, tak jsem si myslela, že v pohodě. No pak jsme večer přijeli samozřejmě domů, jsem se šla koupat a mamka se mě ptá, co to mám na tom prstu. No, tak mi to odlepila, prst spadl do vany, mamka začala šílet a vedle nás, protože jsem z Moravy, tak vedle nás bydlel pan doktor. A tak utíkala za ním, samozřejmě jsme jeli na pohotovost a museli mi ten malíček přišít. Nebyla tam jistota, že se mi to chytne, naštěstí jako se to chytlo, malíček teda necítím od té doby ten vršek, ale mám celý prst. Takže tohle byla jako můj největší přešlap a od té doby jsem mám hodně ráda. Mějte se všichni krásně a krásný čtvrtek, pán Nikol.
0: To je strašný. Nikol, děkuji za tuhle hlasovku, je to teda strašný, ale zapleť pámu, že to takhle jako dobře dopadlo. Mám tady spoustu dalších příběhů, a které se týkají především žen a tyčových mixérů. To je teda taky lahůdka, ne všechny dopadly dobře. Za chvíli vyberu asi ten nejvtipnější.

0: Za 5 minut bude 14:30, posloucháte Hit Radio a právě teď tady mám nejlepší příběh v rámci nejbizarnějších zranění, které jste se kdy způsobili sami. Radek Kunčice, jo? Z Kunčic. S přítelkyní jsme si jednou řekli, že budeme spontánní a romantický, takže nás nenapadlo nic lepšího, než vylézt večer na posed. Jenže posed je očividně dělaný spíš na myslivce a když jsme byli v nejlepším, nějak blbě jsem došlápal. Dostal jsem šílenou křeč do lítka, zavrávoral, chytil se hrany posedu, ta praskla a já letěl dolů a přímo do čerstvé kravské hromady. Přítelkyně vůbec nechápala, kam jsem zmizel a pak se smála tak, že nemohla slézt dolů. Já jsem ležel v trávě, držel se za rozkrok a řešil, co mě bolí víc. Jestli tělo, ego a nebo ten smrad. Není. Radku. Mrzí mě to samozřejmě. Teď ode mě a od všech chlapů jedno velké hromadné obětí a foukáme ti na, ne na rozkrok, ale na tvé uražené ego. Chápu, to musel být. No, tak doufám, že si tě vzala. Hele, boží, díky moc a vám všem děkuji za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Je důležitý umět se občas zasmát své vlastní blbosti. A jak jsem říkal, já jsem si třeba na základní škole zlomil ruku ve spánku. Jo, jsme v tom všichni spolu.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes, sir!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Jabloné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jabloného.
14: Hit Radio.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Bršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hitrádio. Hitrádio City. Zlepši si náladu.

0: September s hitem Cry For You je 14 hodin 37 minut za chviličku Rag & Bone Man, což je možná píseň, kterou jenom tak nemůžete dostat z hlavy. Občas možná máte takovouhle nějakou další píseň, kterou se která se tam nějakým způsobem zakousne a zůstává tam, nemůžete se jí zbavit. Má to co dočinění s tvarem vašeho mozku. Víc řeknu za chvíli. No a v 15 hodin taky odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Umíte si představit, že byste třeba odpoledne vyšli z práce a zjistili byste, že jste s kolegou jediní dva na světě, kteří tady existují? Co by bylo první, co byste šli udělat? Schválně o tom popřemýšlejte a dneska v odpolední show si o tom popovídáme. Těšíme se na vás ve 3 na Hit Radio Kontakt. Bude to velký.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

Miles Smith na Hit Rádiu ve 3:15. Mysleli jste si, že všichni máme stejný tvar mozku? Já jsem si to myslel. Tak asi to tak není, protože prý podle tvaru mozku se nám v něm usazují písničky, které nemůžeme potom dostat z hlavy. Jak to funguje, tak to jsem úplně upřímně nezjišťoval, protože mně přišlo zásadnější naopak zjistit,

0: jak se těch písniček z hlavy jako zbavit, jo? A pozor, funguje to, nejvíc prý pomáhá, to byste nečekali, žvíkání žvíkaček. Že se to dá prostě jako vyžvejkat, no. Zajímavý. Ale asi na tom něco bude, protože já třeba, když jdu nakoupit, tak mám skoro vždycky žvejkačku a skoro vždycky volám z obchodu tak pětkrát domů svojí Kateřině, co to chtěla koupit, jaká mouka to byla, jaké mlíko to bylo a vlastně i přesto tam polovinu věcí zapomenu. Takže to není tím, že bych nebyl soustředěný nebo na to nemyslel. Já jsem si to prostě jenom vyžvejkal z hlavy. Tak výborně. Nevěděl, v čím je zakopaný pes. Tak jestli vás něco trápí, jestli něco nebo někoho chcete dostat z hlavy, tak ho prostě zkuste jenom vyžvejkat. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne, snad to bude fungovat. Do 15. hodiny Eva Farna, James Arthur, taky One Republic a já, Jirka Plnář, se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra mezi 12. a 15. dokonalá desítka o až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Čekají nás taky srdcovky, no a taky spousta zábavy. No a zábavu si určitě užijete taky od 15 hodin s naší odpolední show. Tak se smějte.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: kvalitní, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
2: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
3: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
6: Asi bouchla hadice.
5: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
6: Co?
5: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
6: Chlapi, jedem do Hostru!
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor si dávejte na průtahu Liberce směrem na Turnov u sjezdu na ulici České mládeže. U středního pásu stále probíhá oprava vozovky.
0: A bacha, v České Kamenici v Mánesově ulici probíhá pokládka kabelů. Počítejte s omezením.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeju hezké odpoledne. Zatmění slunce sledovaly na severní polokouli miliony lidí, včetně nás. Zatímco z některých států bylo vidět úplné zatmění nejbližší hvězdy k Zemi, jinde alespoň částečné. Nejvýznamnější zatmění slunce od roku 1999 sledovali lidé v Británii i v dalších částech Evropy. Kvůli suchu a poklesu hladin řek přibývá na Slovensku nálezů munice z druhé světové války. V Dunaji pyrotechnici našli americký puškový granát, se kterým se dosud nesetkali. Policie proto varuje, aby se lidé podezřelých předmětů nedotýkali a nález okamžitě oznámili. A neobvyklý problém řeší také u chorvatského letoviska Kaštela. Na plavce tam opakovaně útočí kareta obecná. Od konce července už bylo zaznamenáno nejméně 5 napadení. Přitom posledním želva pokousala chlapce. Experti jsou překvapeni, protože karety jsou běžně plaché a jejich agresivní chování zatím nedokážou vysvětlit. No a nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších se zranilo při explozi v přístavu v Rotterdamu. Příčina výbuchu zatím není známá. Okolnosti incidentů vyšetřuje nizozemská policie. Informovala o tom agentura Reuters.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Na severu měříme aktuálně 25 stupňů Celsia, denní maxima se šplhají na 27. Máme polojasno, místy jasno a do večera čekáme taky jasno.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpoledne s Deňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
1: A tady u nás v Liberci máme opravdový světový unikát, ale o tom si popovídáme už za chviličku. Každopádně je to na něco, na co můžeme třeba být i možná trošku pyšní.
0: Nechte se překvapit, o čem to bude a teď pojďme za nejlepší muzikou na severu Čech, protože tu umíme jenom u nás na Hit Radio Kontakt.

0: úžasný Alex Warren a jeho Ordinary nám otevřeli společný odpoledne na Hit Radio Kontakt. No a my už jsme trošku tady nabádali na jeden světový unikát, který máme právě tady u nás v Liberci. Ani ne v Česku, ani ne v kraji, v Liberci. A konkrétně v liberecké zoo.
1: Je to tak, přátelé, je to velké, má to peří a je to holub. Máme největšího holuba na světě.
0: Já jakoby, když se nad tím tak zamyslím, říkám si, jestli to je nějaká chlouba, protože holub většinou bývá takový to zvíře, který když jde třeba po ulici, tak rodiče vždycky, ne, hlavně na to nešahej.
1: Tak už se říká lítající krysy, protože přenáší nemoci, no to je pravda.
0: No a jeden z, nebo ten úplně největší je právě tady u nás v Liberecký zoo. My tady máme samý unikáty v té zoologický.
1: Ale samozřejmě je třeba jako přivez na pravou míru, že to není takový ten klasický šedý, kterého potkáváme ve městě, je to fakt poměrně krásný pták s takovou pěknou chocholičkou, modrý, krásně zbarvený, takže doporučujeme zajít se na něho podívat, protože je fakt jako super. Tenhle je dobrý, ten je zdravý.
0: Normálně ho najdete v pavilonu tropu, ale protože se trošičku mění a jsou v zoologický nějaký technický úpravy, tak se dočasně přestěhoval a najdete ho ve voliéře naproti surikatám. Takže pozor, abyste si nešli se podívat do pavilonu tropu na největšího holuba a nenašli jste ho a potom byste nám třeba psali, že
1: ale
0: jsme
1: vás navedli. Strašně hezký kontrast. Víš, jak tam je ten holub, prostě nic se nestará, jak tam jde svůj jako svůj vibe, jak říkáš ty, a naproti němu ty surikaty, víš, jako kukujou, prostě jdou si to svoje tam jako.
0: Přesně tak, takže kamarádi, vyražte se podívat na tyhle všechny unikáty, které jsou u nás v zoologické zahradě v Liberci, a my si jdeme užít teď právě Pink a její So What.

pracovat a necháme čas kolem nás být.

0: Dvě minutky po čtvrt na čtyři. My už jsme včera se z toho trošku nakousli takový téma, který mě přišlo dost jako dobrý na to si tady probrat. Protože představte si situaci, že třeba jste takhle s kolegou třeba v kanceláři, v práci, kdekoliv, vyjdete ven po práci odpoledne a zjistíte, že nikdo není. Že jste opravdu jenom sami vy dva třeba, nebo vy tři, nebo vy sám na světě. Co by bylo první, co byste šli udělat? To je tak šílená představa, ale mně se strašně líbí.
1: Já nevím. Já bych jako šel, nevím. Nevím, no, co bych dělal, jako šel bych asi někam, nevím, na jídlo dobrý, které jako bych si tam prostě, víš, jako vzal.
0: Jo, že bys prostě došel a najednou tak bys si tam udělal všechno podle sebe.
1: Já bych chtěl zaplatit, ale nikdo by tam nebyl u kasy, že jo.
0: Jo, jako jsou, je strašně moc různých jako možností, co můžeš udělat a ve finále, když já se vždycky takhle jako pohádkuju o různých věcech a pak přesně vím, že bych si sedla do auta a prostě bych jela domů. Prostě víš, jenom takhle jako jednoduše.
1: Taky, že vrazíš z té práce. Nikdo. No nic. Tak nějaká reality show.
0: Kamarádi, co byste dělali vy, kdybyste zjistili, že jste sami na světě? Dejte nám to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Během téhle hoďky to ještě společně probereme, já se na to hrozně těším, teda to bude super. Každopádně za chvíli Hoobastank a taky Reason.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Ahoj holky, taky jdete na casting?
6: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
5: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
7: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Hele! Existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
10: Jo.
9: Jaký?
10: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
11: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
12: Od dvou odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
11: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
12: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
13: Soudny. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
14: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
15: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
16: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
15: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
16: Chevrolet Corvette,
15: Camaro Bumblebee,
16: Ford Mustang GT,
15: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
16: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
15: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
16: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
17: Firma na zážitky.
18: CZ.
19: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
20: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that I've got.
1: Krásnej, silnej, mladý hlas. Benson Boone a Beautiful Things a před námi DJ Sammy, Jenu a taky Heaven. Kousek, takhle se nám to krásně spojilo. Beautiful Things a ještě Heaven.
2: Krásné věci na obloze byly včera. Vrcholili nám Perseidy, viděli jsme zatmění slunce. Internet je plný memeček na zatmění slunce, je to skvělý. TMBK udělal vystřihovací zatmění slunce pro ty, co to včera nestihli. Děkuju, je to skvělý, já se bavím.
1: Já jsem viděla třeba fotky z Ještědu, kolik tam bylo lidí, kdo jasně. Jste tam všechno byl, to bylo šílený. Jako fakt, že jo.
2: Kamarád má hospodu v Beskydech. Včera tam měl asi jako osminásobně více lidí, než by se do té hospody jako vešlo, protože on to má na louce, že jo? A všichni tam seděli, měli piknik, pohodičku, posílal mi fotky, no paráda úplně.
1: Jako teď se určitě si tak užívali mnohem víc svoje bydlení lidi, kteří bydlí třeba v paneláku ve vysokých patrech, protože a ještě takhle, když koukají právě na západ slunce, to muselo být neskutečně. Já mám třeba svůj byt takhle na druhou stranu, takže já jsem neviděla nic.
2: Víš, co k tomu zatmění slunce je zajímavé, že to, že můžeme ho pozorovat takhle jako krásně, je naše výsada, protože měsíc je zhruba 400krát menší než slunce. Mm-hmm. A aktuálně je 400krát blíž zemi, než je slunce. A díky téhle té kombinaci ho dokáže opravdu přesně jako zakrýt a zůstane jenom ta sluneční korona. Ale protože se měsíc od země oddaluje o x centimetrů jako ročně, tak třeba jako za několik set let, tak už lidi nebudou mít, už nebude kompletní zatmění slunce prostě pozorovatelné. Takže my žijeme v době, kdy tohle můžeme vidět.
1: To byl naprostý unikát včera, takže myslím si, že jsme to viděli snad úplně všichni, minimálně na fotkách, plný Instagram toho je, no ale teď už zpátky k hitům. Před námi právě Heaven, tak si to pojďte užít.

0: Sean Paul, Dua Lipa, jejich No Lies právě teďka doznělo éterem Hit Rádia Kontakt. Říkám si, víš, jakože kdyby Sean Paul a Dua Lipa zůstali poslední dva na světě, tak co by asi dělali zrovna oni při jejich majetku? Zároveň si říkám, že by možná podobný duet mohla to, víš, udělat třeba Eva Farná s Lipem? Just saying.
1: Každopádně vy jste nám psali, co byste dělali vy, kdybyste zjistili, že jste opravdu sami třeba na světě, kdybyste vyšli takhle z baráku nebo třeba z práce zraní a najednou nikde nikdo. Líbila se mi zpráva od Máry, který napsal, že by vlezl

0: Přesně. Každopádně děkujeme za všechny zprávy a my vám posíláme další pecky. Za chvíli Neil Diamond a Two Friends.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Liberecká výšina.
10: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
9: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
10: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
9: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
11: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
12: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
4: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
3: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
5: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
6: Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, za 10 minutek tady bude 16. hodina a s vámi stále Deň a Janečková, Jirka Krupica.
1: Zároveň včera jsme měli krásnou podívanou na nebi, ale zítra třeba budeme mít krásnou podívanou v letním kině. Zítra se totiž bude odehrávat film. Jaký bys řekl, že je takovej ten comfort film, na který se prostě podíváš, přestože ho už znáš a viděl jsi ho prostě několikrát a...
0: Obecně nebo pro mě?
1: Obecně.
0: Obecně.
1: Je takový veselý. Pretty Woman. Pretty Woman to není, je to takový, je to muzikál.
0: Mamma Mia.
1: Ano. Mamma Mia, kamarádi, to typuju já osobně, že je asi ten nejoblíbenější film, co se dá dát do letního kina. Vzhledem k tomu, že už jsme se ho užili 14. července, kdy proběhlo jedno promítání, zítra promítne další promítání a to konkrétně ve Vratislavických Desítkách od 9 do 2 večera, ale ještě jednou si ho v létě užijeme v letním kině a to v Paláci Líbik 28. srpna.
0: To je paráda, to je paráda.
1: Je to naprostá paráda, já mám strašně ráda ten film, upřímně. Fakt je to takový to, že to vidíš tisíckrát, stejně si to vždycky pustíš a stejně si to stejně nadšenej.
0: Já ne, já ho viděl jednou a stačilo.
1: Tak kamarádi, kdo jste jako já, tak zítra určitě vyražte, protože já tam budu, já se na to hrozně těším. Mamma Mia se zítra promítá, ale teď už mám, jdeme promítnout Rihannu a její Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Enrique Iglesias a Do You Know doznívá právě teď krátce po 16. hodině a to znamená, že jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Pozor si dávejte v České Lípě v ulici u obecního lesa u kruhového objezdu bouralo osobní auto, aktuálně počítejte s omezením.
1: A bacha, v Krištofově údolí bourala tady dodávka s motorkou, nehoda je bohužel se zraněním.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
9: Service+.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Jsou tady krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová přeje krásné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena Naturalu 95 klesla v průměru o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. A cena nafty pak o 60 haléřů na 44 korun a 6 haléřů. Ceny paliv jsou ale stále značně vyšší než loni ve stejnou dobu. Tisková mluvčí Bílého domu Caroline Levitt na konci srpna ve své funkci skončí. Ve středu to oznámil americký prezident Donald Trump. Po odchodu z funkce bude podle jejího i Trumpova vyjádření působit jako externí poradce pro komunikaci a politický pracovník republikánské strany. Vladimír Putin poprvé osobně navštívil Kurilské ostrovy, o které se Rusko dlouhodobě přetahuje s Japonskem. Na ostrově Iturup si ale místo diplomatických témat prohlédl místní rybařský závod, obřího tuňáka a halibuta. Ochutnal také kaviár. Návštěva politicky citlivého území tak začala poněkud netradičně. A závěrem sport. Barbora Semanová v rozplavbách mistrovství Evropy na 100 metrů motýlek vylepšila český rekord na 57,43 a třetím časem tak postoupila do semifinále. V něm ale v Paříži podle plánu startovat nebude. Chce se soustředit na finále své hlavní trati 200 metrů volný způsob. Třetím časem pak postoupil i Miroslav Knedla, který na 50 metrů vylepšil svůj rekord na 24,19.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Aktuální teploty u nás na severu jsou okolo 26 stupňů Celsia. Máme taky jasno, místy polojasno, k večeru čekáme jasno taky.
10: Hit Radio Kontakt.
1: Tak ať je jasno, 4 minutky po 16. s vámi Deňa Janečková a Jirka Krupica.
0: Odpolední show pokračuje, zároveň dneska máme jasno a ještě k tomu máme Mezinárodní den proseka. Takže si to hezky probereme už za malou chviličku.
1: Takže přátelé, dejte si prosečko, uvolněte se, volume doprava, ať je mezi námi jasno.
0: Tady jsou Imagine Dragons a jejich Sharks.

0: Na Hit Radio Kontakt úžasná Katy Perry a Teenage Dream. My se pojďme podívat na sobotu u nás v kraji, a to konkrétně do Nového Oldřichova, kde se budou konat obecní slavnosti a taky k tomu oslavy 80 let od založení fotbalového klubu TJ Jiskra.
1: Program bude opravdu nabitý, můžete se těšit na naprosto fantastické účinkující, jako třeba KJ Sax, úžasná saxofonistka, která obráží české luhy a háje se svým naprosto fenomenálním koncertem. Já jsem ji viděl už několikrát a fakt je to jako nezapomenutelné vystoupení. Těšit se můžete taky na Atmo Music, no a skupinu No Name. After Party v podání DJ Lukase nevýjímaje.
0: Máte tam toho spoustu, co si užijete, zároveň taky kolotoče, hasičskou pěnu, hasičské muzeum, a nebo třeba labutě, autodrom, řetízák, prostě taková ta klasická mini pouť. Takže pokud náhodou nevíte, co s volným časem, takhle v sobotu rozhodně obecní slavnosti v Novém Oldřichově to jistí, takže vyražte, pošlete nám fotky hezky z autodromu nebo z labutí a my vám posíláme další pecky. Právě teď. Jediný nejúžasnější Pitbull a Christina Aguilera Feel This Moment. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Riddleton, to je taky takový interpret, který je takový obrovský chlap jak hora, ale ten hlas, to je něco neskutečně krásného. Blood Running v Eteru Hit Rádia Kontakt. A dneska...
1: Počkej, já teď se u toho zastavím. To je jako, že velcí chlapi nejsou krásný.
0: Co?
1: Když si řekneš jako, on je chlap jak hora, ale ten hlas.
0: No protože bych nečekala, že bude mít takovej jako sametově krásně milej hlas v těch songách.
1: Dobře, já jenom jako...
0: Ne, to nebylo nic špatně myšleného samozřejmě, ale jako kdybych ho viděla jen tak a neznala ho a promluvil by na mě, tak bych čekala nějak jako chlapa jako horu. Prostě Blood Running, to je něco neskutečného. No, aby jsme se dostali k tomu, co jsme chtěli říct. Každopádně dneska mimo jiné máme den proseka. Den pro všechny ženy.
1: Proč je proseko babské?
0: Já nevím, proč je pivo chlapské?
1: Já nevím.
0: No, tak tím bychom si
1: ale víš, jako představ si třeba Ray Dalton, říkáš, dobře, chlap jak hora, kdyby si prostě nalil proseko. Já třeba mám rád víno a proseko jako nepiju moc, ale prostě mi nedělají dobře bublinky. Ale jakože chutnat mi chutná a když někde s těma někdo mi ho nalije, tak si ho jako užiju. Víš, já taky nejsem úplně malý jako týpek prostě, takže...
0: Já jako osobně vlastně nevím, jak je to, proč je to takhle rozřazený, že pivo je spíš takový chlapský a prosecco spíš dámský. Přitom pivo jako já se taky dám točený, ráda,
1: no
0: protože mám na několikrát chuť, víš, jakože to. Takže, no, den proseka prostě, co budeme víc vykládat, prostě běďte už z té práce domů a dejte si to prosecco.

0: Rychlostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
0: Jo.
1: Jaký?
0: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
2: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
3: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
2: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
3: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix, buďte in.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
7: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo. A zas to musím řešit já.
9: Tak příště domo!
10: Domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: 30 let na scéně a jeden hit za druhým. To je Divokej byl a my jsme si právě teďka na Hitradio Kontakt dali jeden z jejich nejslavnějších hitů, kterým není nic menšího než legendární Plakala.
1: Teď se ale podíváme taky něco okolo těch 30 let zpátky. Dáme si Rickyho Martina a Maria, neboli Un, Dos, Tres, Maria. Kousek, který mě připomíná, to je prostě letní pecka jak vyšitá. To je jako, to je to, co chceš slyšet.
0: Tak to tam dáme?
1: Tak to tam rovnou dáme, takže rovnou si to pěkně dejte doprava a tady to je.

0: poledne farmářské trhy a 25. naopak večer bude letní kino.
1: Tolik starosta Chrastavy Michal Canov. Díky za rozhovor a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Na plyn, levně, rychle, bez starostí, Gepi Gas Liberec, LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan doláhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec Pavlovice.
6: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Máme krátce před 17. hodinou, ladíte Hit Radio Kontakt, dohráli nám kluci z Nickelback a před námi jsou další skvělý hity.
1: Jak jinak, taky na Hit Radio Kontakt. Přátelé, já doufám, že nemáte kocovinu jako já, že máte úžasný čtvrtek, že si to užíváte a že se těšíte na to, že ještě jeden den a je to za náma zase.
0: Máme čtvrtek, malý prostě. Pátek, jo, letí to neskutečně, jako už jsme v půlce srpna. Haló, proberte se tady někdo a zastavte ten čas, sakra, protože to je šílený, jak to letí. Každopádně dneska oslavy. To prostě musí být. Jednak protože je čtvrtek, je malý pátek, zase to vypadá, že je léto, protože minulý rok jsme si vůbec neužili letní teploty, tentokrát si je užíváme a ve velkým. A zároveň je den proseka, takže no, jak jinak to dneska slavit, než právě takhle skvěle.
1: Od kdy je čtvrtek malý pátek? Za mých studentských let byl vždycky středa malý pátek. Středa a pátek byly prostě dva největší jako party dny.
0: Jako pro mě byl za mých studentských let party den úplně každý den, takže...
1: Ano, ale ve středu a v pátek byly trošku větší.
0: Jo, no to nevím, protože možná ve čtvrtek, jestli někdo ví, dejte nám to klidně vědět na WhatsApp, aspoň se přiučíme, protože taky nejsme nejchytřejší, co si budeme povídat, ale teď už jsme nejchytřejší, co se týče hitů, protože před námi Bebe Rexha, Faithless a taky kousek New Religion, dost oblíbený kousek, tak se ho pojďte dát s námi.

0: Luis Capaldi a jeho Survive. V éteru Hit Rádia Kontakt a je čas kouknout se k nám na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Pozor si dávejte na Českolipsku v Horní Polici. V ulici Karla Hynka Máchy probíhají stavební práce a provoz je tady omezený.
1: A bacha, v Turnově v Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je na místě řízen jedním pruhem.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
4: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
5: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Zátěžový test e-dokladů dnes využilo 30 000 uživatelů. Zaznamenalo se přes 58 000 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test ověřil fungování aplikace při zvýšené zátěži a odhalil místa k dalšímu technickému řešení. Uskutečnil se hlavně kvůli říjnovým komunálním a senátním volbám. Jen dodám, že bude možné prokázat totožnost také elektronickým občanským průkazem. Současné sucho výrazně omezuje provoz vodních elektráren. Nejvíce se to týká těch malých. Z více než 1400 elektráren je podle odhadů až 90% mimo provoz. Podle odborníků ale výpadek dodávky elektřiny neohrozí. Velké elektrárny zatím vyrábí, některé jen s nižším výkonem. Ve španělské Soutě stále zůstává asi 5 000 migrantů. Ti se tam dostali při masovém přechodu hranice z Maroka na konci července. Podle španělského ministra vnitra do oblasti tehdy dorazilo 70 až 80 tisíc lidí. Nejméně 80 z nich při pokusu dostat se na španělské území zemřelo. A závěrem sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách Litevky Moniku Paulikienovou a Amy Raupeliteovou 21-15, 21-16 a po druhé výhře tak postoupili přímo do osmifinále. Stejně se dařilo i Markétě Svozilové s Marií Sárou Štochlovou. Ty v utkání o prvenství ve skupině zdolali Němku Svenju Millerovou a Sinju Tilmanovou 21-13, 21-17.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Zítra čekáme na severu maxima až na 32 stupních, bude taky jasno nebo skoro jasno a počítat můžeme taky se slabším větrem.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Pokračuje odpolední show na Hitradio Kontakt s Dénou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
7: My si užíváme sami skvělý hity, před námi rovnou na začátek třeba Kelly Clarkson a její Stronger, kousek, který se objevuje na různých motivačních videích a taky samozřejmě hraje spoustě z vás v uších, když třeba jdete zvedat těžký vlaky. Tak jdem na to, tady to máte.

0: End of Beginning doznívá éterem Hitrádia Kontakt a přátelé, my s vámi netrávíme čas pouze za mikrofonem, ale moc rádi za vámi vyjíždíme na akce široko daleko po našem krásném kraji.
1: A vozíme vám i radosti. Tentokrát se uvidíme už v sobotu na Mariánských slavnostech v Novém Boru, kam se neskutečně těším, to je vždycky taková příjemná akce, je tam spoustu doprovodného programu a samozřejmě spoustu skvělých lidí, což jste vy. Takže se za námi určitě zastavte. My vám přivezeme i balonkovou soutěž, kde máme aktuálně od ochlazení, a to pivka ze Svian nebo taky mošty z Lažan. Zároveň tam máme vstupenky do liberecké Equalandie, frisbee Hitrádia Kontakt nebo taky poukázky do železářství Bradáč. Prostě každý si tam najde svoje. Spoustu věcí a drobnůstek si najdete i u nás ve stánu Hitrádia Kontakt, taky fanzónu, takže si tam můžete zahrát různé hry. Takže se určitě zastavte. Nejlepší je to vidět, že jo, samozřejmě.
0: No rozhodně.
1: Takže budeme se na vás těšit v sobotu odpoledne na Mariánských slavnostech, ale pozor, jedou už od zítřka, takže zastavit se tam můžete tak jako tak. No ale teď už se pojďme zastavit u dalších hitů. Tentokrát Rehab, Ina Sash a Rock My Body.
2: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
3: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Máme minutku po 16:15, ladíte Hit Radio Kontakt a odpolední show. Jirko,
2: já ano.
1: Jsem tě snad nikdy neoslovila, mi teď tak došlo. A úplně mě to rozesmálo. Ne, ale chtěla jsem se tě zeptat, jakou jsi měl nejzvláštnější příchuť zmrzliny?
2: Nejzvláštnější příchuť zmrzliny? Cvrčkovou.
1: Fuj.
2: To fakt bylo jako cvrčků, prostě to pomletý hru. Výborné to bylo. A to mám rád, tady ty exotické jako různé brouky a tak.
1: Jo, dobře, a když jakoby něco, co sice cvrček je taky jedlej, ale jakoby něco, nějakou ještě jinou jsi zkoušel zvláštní příchuť zmrzliny?
2: No, juzu, je to zvláštní.
1: No, dostávám se k tomu, že ve Skotsku se teďko hodně rozjel trend majonézový zmrzliny. Jo, a co si budeme povídat, majonézu, kdo nemá rád majonézu? Nevidím žádný ruce tady. Ne, majonéza je jako oblíbená omáčka třeba k hranolkám nebo k řízku, jsem viděla, že jste...
2: V Anglii ke všemu.
1: Přesně, přesně. Takže ve Skotsku to je hodně, hodně populární zmrzlina a já si říkám, proč není tak populární, tak strašně moc populární u nás zmrzlina ze Stráže pod Ralskem, kdy jsme tady měli čabajkovou, koprovku. Já jsem měla rakitník třeba, který mi teda vůbec nejel. Mně ta kyselost už je asi na mě až moc, ale ochutnala jsem čabajkovou.
2: A tvaruškovou jsem měl, ta byla výborná.
1: No, přesně.
2: A tak protože ve zmrzlině hledáš osvěžení, že jo? A ta slaná, nevím, ta tvaruška, jako je to dobré, ale není to, co chceš od zmrzliny, prostě, nevím. Ono totiž, víš, ve Skotsku není tak vedro jako u nás.
1: No jasně, takže tam prostě lížeš majonézu.

0: Různé druhy za 8,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
7: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Znáte takový ten pocit, kdy si prostě chcete zatančit, máte úplně takový ten přebytek energie a najednou začne hrát song, který vás donutí a vy to všechno vybijete během těch 3 minut?
1: Neznám, nebo znám, a měla jsem tak před 20 lety naposledy.
0: Já jsem si, nedávno jsem si říkala, že je strašná škoda, že jsem si doma přestala jen tak bezdůvodně tancovat. Byly doby, kdy jsem fakt každý ráno vstala, ať už to bylo ve 4, v 5, v 6, nebo třeba v 10 dopoledne, kdy jsem si pustila prostě písničky a tancovala jsem si. Víš, jenom tak prostě vyházíš ze sebe tu energii a jedeš si. A začala jsem to dělat znovu a je mi skvěle.
1: A myslíš jako to, jo, jako Vlásce nebeské, ten, no, jak se jmenuje ten premiér, no prostě tam je legendární scéna, kdy on tančí, teď mi vypadlo jméno legendárního herce, člověče, no nic, já se na to vzpomenu, až to nebudu potřebovat. Takže tančit je určitě dobré, já jsem tančil vždycky rád, akorát, že už prostě, jak jsem na to ztratil energii, tak já se teďka dám na tvoji radu a teď hned se postavím a na kaskádu a Every Time You Touch budu si tady teď ve studiu pařit.
0: Jo, je to skvělá terapie, takže pojďte si jí s námi dát. Kaskada Every Time We Touch na Hit Radio Kontakt právě teď pro vás.

0: taky pecka, jak z nějakého filmového klipu Dermot Kennedy a Kiss Me právě teď dozněl Éter Mitrády a Kontakt.
1: Je to přesně ta skladba, jak prostě k sobě doběhnou v tom dešti oba dva úplně mokrý a začnou se líbat, přestože mu ještě v minulém záběru říkala, že ho nesnáší a jí zmizí z očí prostě. Přesně tahle skladba to je. Kdybych střílel nějaký nebo dělal hudbu k nějakému filmu, tak to takhle to udělám.
0: Každopádně máme tady skvělý hity a to se samozřejmě potvrdí i dneska po 18. hodině, kdy vás čeká večerní speciál. Dneska s Káťou Pechovou a spoustu skvělých men. Já jsem opět koukala do toho playlistu, Káťa se tam vždycky trošku nakouknu a dneska si myslím, že budou mít obrovskou radost ročníky třeba 70 až 80, mezi kterými se nachází i moje mamka třeba. A jsou tady přichystaní třeba KLF. Znáš to? To jsou prostě, to je takový...
1: Prostě, jo, já si teď už vím.
0: Víš, že to není to taková nějaká balada nebo něco třeba takového pohodovějšího, ne, je to pořádná pecka. Takže to je přichystaný hnedko v první hoďce a věřím, že všichni, kdo jste vyrostli na tomhle žánru a prostě jenom dupali, tak tohle je přesně pro vás.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Dan Landa, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
1: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
2: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
3: Centrum Babylon.
4: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
5: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš, naspaměť.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Tenhle kousek mi trošičku připomíná žánr country, já se nemůžu pomoct, prostě něco tam trošku slyším.
1: To protože to je žánr country.
0: To jsem ráda, že jsem se něco přiučila, takže z country se dneska my loučíme, kamarádi. Odpolední show už se dostala do svého cíle, za chvíli vás čeká Káťa Pechová, která se vás přebere do svých otěží, no a my se uslyšíme opět zítra.
1: Je to přesně tak, přátelé, mějte se krásně, zítra po 15. se na vás bude opět těšit Odpolední dvojka, Daniela Janečková, Jirka Krupica, mějte se parádně.
0: Teď už Fort Minor, anebo Kato a John už za malou chviličku tady u nás.
1: Třeba.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, v Horní Polici, v ulici Karla Hynka Máchy probíhají stavební práce a provoz je omezený. A pozor, taky v Turnově, v Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky a provoz je na místě řízený jedním pruhem. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slaťaňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Liberecká výšina.
4: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
3: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
4: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
3: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Energy Drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Růžový Slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový Slon CZ.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Výstraha před vznikem požáru platí ode dneška pro celé Česko, a to až do odvolání. Riziko ještě stoupne o víkendu, kdy má zesilovat vítr. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňují meteorologové už delší čas. Pro některé okresy dosud neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Vláda v pondělí obnoví činnost Národní koalice pro boj se suchem. Vznikla v roce 2018. Na její projekty, včetně nových přehrad, chce kabinet získat 4 miliardy korun. Sucho už výrazně omezilo také provoz malých vodních elektráren. Hlavní práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice jsou hotovy. Zásadní zúžení na frekventované ulici skončilo zhruba před hodinou. Oproti harmonogramu práce skončily o dva dny dříve. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
16: Nám se podařilo samotnou opravu ty první dvě etapy zkrátit ještě o dva dny a během této první a druhé etapy jsme ještě upravili spoustu věcí, které jsme plánovali na podzim. Podařilo se nám dodržet rozpočet, takže za mě určitě úspěch.
15: V dalších hodinách a dnech TSK odstraní vyhrazené pruhy pro MHD nebo upravené intervaly semaforů. Práce v Kbelské budou pokračovat do 12. října, ale bez větších omezení dopravy. Zlevňování pohonných hmot z posledních dnů skončilo. V příštích dnech budou ceny spíše stagnovat. Analytici upozorňují, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní.
17: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
15: Do rána jasno nebo skoro jasno, 14 až 9, v údolích 6 stupňů, to jsou ranní minima. V pátek nadále slunečno, opět tepleji, nejvyšší maxima 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26 a na horách 22, slabý během dne místy východní vítr.
18: Posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal.

muzikou jsme otevřeli čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dnes s datem 13.8. To byl Cock Robin, The Promise You Made. Záležitost, kterou jsme vyhrabali z našeho hudebního archivu a moc rádi jsme vám ji připomněli. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. Bude toho spoustu, bude to velká nostalgie. Stejně jako za chvilku s Britney Spears, anebo teď je partičkou KLF Last Train to Trans Central. Věc, kterou si nemůžeme odpustit, tak doufám, že vám vyladí čtvrtek. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Just to talk ancients of moon.

0: O štěstí nám zpívala na Hitrádiu Britney Spears. Lucky se jmenovala ta velká hudební vzpomínka, kterou jsme si nabídli taky v úvodu toho dnešního vydání hudebního speciálu Hitrádio Classic. Tak doufám, že máte na pohodu čtvrtek, konec konců pátek, ten už nám pomalu ale si klepe na dveře, tak doufám, že i vy to s námi hezky pěkně, jak se říká, doklepete. No a že vám budou dělat radost další hity, které pro vás máme. V příštích minutách to bude třeba Celine Dion, Because You Loved Me. No a těšit se můžete taky na jednu velkou parádu od Depešáku. Ale dobře znáte Personal Jesus. I takhle vám budeme hrát v těch příštích minutách na Hitrádiu. Tak užívejte den.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jaký?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
7: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
6: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
7: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
8: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Honza Kalousek, Hvězdy se mění, zpíval na Hit Rádiu. Konkrétně Hvězdy se mění nad Hvězdárnou, tak možná jste včera taky na nějakou zamířili, anebo jste koukali přes nějaké to sklíčko, něco bezpečného, na zatmění slunce. Ano, byla to velká paráda, myslím, že velký povyk pro celou republiku a nejen pro nás. Viděl jsem sám spoustu lidí, kteří tráví teď samozřejmě ty letní prázdniny někde venku, někde v zahraničí, u moře. Byly z toho moc hezké fotky, žili tím sociální sítě a věřím, že jste to neměli jinak. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Vám k té fantastické náladě, která je tam venku za okny. Budeme servírovat taky tu nejlepší muziku. A třeba i filmovou. John Travolta, Olivia Newton-John. No tak to je známá dvojice, určitě už víte, o čem mluvím. Pomáda, The Grace, Megamix. Je to výběr toho nejlepšího z tohoto legendárního snímku. Tak si teď hlasitost dejte pořádně doprava a náležitě užijte.
1: Why's a greased lightning?

0: nachystanou. No a v playlistu se objeví i něco, co by rozhodně mělo dostat názvu našeho hudebního speciálu, protože to je opravdová klasika. Milk and Sugar a taky John Paul, Love is in the air. Tohle důvěrně znáte, netřeba zevrubně představovat, tak se můžete začít pomalu těšit, protože už za chvilku vám tohle budeme hrát pro ten nejlepší čtvrtek na Hit Radio.
1: Mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Čtvrtek je v plném proudu, v uších máte Hit Radio Classic, hudební speciál, kde vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký den přeju.

Dešanté, tohle byla krátká lekce francouzštiny. V uších máte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který vám hraje to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Hrajeme vám pro lepší náladu a vracíme vzpomínky, které máte k jednotlivým písničkám. Některou v paměti možná najdete taky ve spojitosti s dívčí partou Atomic Kitten. Tři holky z Liverpoolu, které toho spoustu dokázaly. My ceníme hlavně ty hity. A jeden z těch největších, Eternal Flame, hrajeme na Hit Radio právě teď.

0: Tohle další skvělá hudební vzpomínka z Catman John na Hit Radio. 12 slabik za vteřinu. Zní toho jako z jiné dimenze, ale je to realita, písně z Catman, kterou jste právě poslouchali. Hit Radio Classic pokračuje. Za chvíli nám společnost bude dělat třeba Michael Jackson nebo Led Loose s hitem Crazy for You. Hned jsme zpátky.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny.cz.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
9: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
10: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
11: Centrum Babylon.
12: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
13: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

Absolutely Everybody, fantastická věc, která vám, doufám, vyladila čtvrtek. Vy ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle byla Vanessa Amorosi, velmi talentovaná zpěvačka. Od ní jsme si hráli její hit číslo jedna. A v nabídce těch největších hitů budeme pokračovat i dál. Tentokrát něco z domácího prostředí, legendární skupina Buty. A nechám vás chvíli hádat. No, mám jednu ruku dlouhou. Jo, přesně to vám teď posíláme pro lepší náladu.

0: You Drive Me Crazy. Tak tohle je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než Shakin' Stevens. Máme pro vás hit za hitem a do 21. večerní vybíráme to nejlepší z 80. 90. a milénia. I příští minuty nabídnou jedno velké jméno za druhým. Point Break, Queen nebo legendární Mr. President. Jojo, Coco Jumbo. Nesmí chybět. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic a tohle vám do uší dáme už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen.
5: Kdeže to je? Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
7: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
8: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
9: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Čtvrteční večer je v plném proudu a patří hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal.

0: La Fool a legendární Cardigans, taky takhle zní čtvrtek. Hladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasiky v plném proudu. Až do 21. vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští zastávka třeba v roce 1984. Partička už tehdy známá jako Duran Duran vyšla s budoucím hitem Wild Boys. Produkoval ho Nile Rodgers, další velké jméno. Klip režíroval Russell Mulcahy, který je s Duran Duran spolupracoval už dříve. Na svou dobu šlo o mimořádně nákladnou produkci. Vizuálně připomíná kombinaci Mad Maxe, postapokalypsy a bizárního fantasy. A máme i další hity. Od Guns N' Roses, Larry Fabian nebo Doktora Albana. Ty všechny v příštích minutách na Hit Radio slyšíte. Dobrý večer.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Tohle je čtvrteční Hit Radio C-Block So Strong Out. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tom vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia. Prostě to, co jsme našli v hudebním archivu, a je škoda, aby to tam zapadlo prachem. Rádi vám občas ty skvělé hity zase připomeneme. A děláme to celý týden mezi 18. a 21. hodinou. Pokračovat budeme další nabídkou skvělých hitů, protože naše zásoba je prakticky nekonečná. Tak třeba Connells 7475, už podle názvu určitě tušíte, o jak fantastickou záležitost jde. A co nás čeká a nemine do konce hodiny, tak to je třeba FR David Words nebo Kelly Mino In My Arms. S tím vším můžete v příštích minutách na Hit Radio počítat. Ještě do 21., kdy nám skončí Hit Radio Classic, tedy rozhodně bude co poslouchat. Tak díky, že ten čtvrteční večer trávíte s námi.

0: Jak jste zvyklí, tohle je grand finále. Úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Díky, že jste u něj byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. My jsme pro vás zase vybírali hity, které jsme našli v našem hudebním archivu a které jsme vám rádi připomněli. A dělat to zase budeme zítra, úderem 18. hodiny, tak se na vás budeme těšit. Teď si vychutnejte další jenom hity Hit Radia. Pro lepší náladu vám bude hrát třeba Poetika, taky Adam Lambert, anebo DJ Bobo, Everybody. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
2: Matracezahubičku.cz
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovanej.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse, bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita, jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita, v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
2: Hit Radio. Hit Radio.